schází, a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské, nebo pálavské, nebo mělnické. A pak jsou novější, nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné, nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište. My to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal a v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku, táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty asi 25 letý, protože jsem ho dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotový v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétně o mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní. Což třeba v grilu

věty. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

schovaných na sladké chvíle před spaním.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné bolero, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.
2: Teď já

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Podvodné SMSky vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Do nového azylového domu v Havlíčkově Brodě se klienti nastěhují v září. Společnost SpaceX miliardáře Muska vstoupila na burzu a její akcie hned prudce zdražily. Dnešek čekáme oblačný s lokálními přeháňkami a s teplotami do 22 stupňů. Vítejte u zpráv, hezké sobotní ráno vám přeje Karol Pěška. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMSek v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
2: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Budování nového azylového domu finišuje v Havlíčkově Brodě. Vzniká přestavbou starého objektu s provozovnami, který Charita odkoupila od soukromého vlastníka. Matky s dětmi v nouzi se do nových prostor poblíž kostela svaté Kateřiny přestěhují v září. Současné zázemí má malou kapacitu a nevyhovující podmínky.
3: Celkově tak se těšíme, nebo těší děvčata, mě už se to netýká, těší do nového bydlení, no je to takový dáreček pro nás.
4: Vysvětluje paní Milada, že pro ní pobyt v azylovém domě v srpnu končí, zbytek žen se ale na přestěhování těší. Ne vše totiž v současném zázemí vyhovuje.
5: Stávající zázemí je takové, že klientky mají malé pokojíčky, malé sociální zařízení. Sociální zařízení není přímo na pokojích, takže musí jít přes společnou chodbu.
4: V novém domě bude mít bydlení podobu 8 samostatných bytů. Každá z matek tak bude mít vlastní sociální zařízení i zázemí. Pro vaření. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Stovky miliard k jeho majetku přidal úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili jeho vesmírnou a technologickou společnost na zhruba 2 biliony dolarů.
6: Krátce po vstupu na burzu akcie SpaceX prudce vzrostly. Jedna se prodávala za víc než 160 dolarů, to je asi o 20% víc, než byla upisovací cena. Řada analytiků považuje akcie za velmi drahé. Nálada na burze ale ukázala, že investoři o ně mají velký zájem a že se na řadu z nich nedostalo, říká Tomáš Vlk z Patria Finance.
7: Takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
6: Kvůli obrovskému zájmu investorů se nejspíš budou ceny akcí ještě dál zvyšovat. Josef Číš a Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Kanady na úvod světového šampionátu remizovali s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Nejdříve poslal evropský celek do vedení Lukič, bod domácím zachránil gólem v 78. minutě Larin. Teď v Los Angeles hrají Spojené státy proti Paraguaji. Tento duel pomalu končí a právě teď skončil a Spojené státy vyhrály nad Paraguají 4-1.
1: Počasí.
0: Ve Svratouchu je teď 11 stupňů, v Telči nebo Humpolci 13. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a lokální přeháníky, případně bouřka, a to spíše na severu Vysočiny. Večer začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se budou držet mezi 19 a 22 stupni a zafouká mírný, přechodně silnější západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny minimální a nehody nehlásí ani D1. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, je sobota 13. června. Za pár minut připomeneme zrušení trestu smrti v posledním státu Evropské unie. Kde se udržel nejdéle, víte? A za chvíli prozradíme taky, kdo má dnes svátek. Jsou to Antonínové, tak na ně nezapomeňte. No a přidáme písničky v podání Karla Gotta a Václava Neckáře. To je skvělá nabídka. Tak hezké ráno a příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina.
9: ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Pavel Václav Neckář a jeho Lékořice, za malou chvíli Lucie Bílá, Zpíváš mi rekviem, nebo Vaby Daněk a Na cestě, to je hudební nabídka víkendového Českého rozhlasu Vysočina. Svátek dnes slaví Antonín, na Vysočině jich máme 2670, tak nezapomeňte popřát vše nejlepší. Teď připomeneme odjezd tanku z pražského Smíchova nebo zrušení trestu smrti v posledním státě Evropské unie. Který to byl?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
4: Koníku, nepij mi tu kořálku. Víš, že pak děláš tří kusy.
3: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho, od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
5: Máš místo masku, zpívá kostu.
6: Dovol.
5: Taky pak dovol.
3: Populární herečka Helena Růžičková.
7: Ani s Outlova, serou drobienou.
3: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.

0: Krásne sobotní ráno ste s Českým rozhlasem Vysočina. Máme 5 hodín a k tomu 18,5 minuty.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se drží vysoko. 12 stupňů hlásí Svratouch nebo Nový Rychnov. Náměšť nad Oslavou udává zataženost deštěm a 13 stupňů. 13 je taky v Košeticích, při Přibyslavě, Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě a 14 stupňů udává Libice nad Doubravou, Dukovany nebo Moravské Budějovice. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost. V průběhu dne se mohou vyskytovat lokální přehánky, případně bouřka, a to spíše na severu kraje. Srážky i oblačnost potom budou večer ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, foukat ale bude mírný, během dne dokonce přechodně čerstvý vítr západních směrů, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Tak to je výhled na sobotu 13. června. Kam dál? Necky nejsou zdaleka to jediné plavidlo, které bývá k vidění na Neckyjádě. Už za chvíli vás na jednu pozveme a uvidíte sami.

0: Na Den Žďáru se dnes můžete vydat na Farská humna ve Žďáře nad Sázavou. Od 14 hodin začíná program na téma voda a na hlavní scéně se představí Žďáráček, písničkář Pavel Čadek nebo kapela The Tap Tap. K programu patří prohlídky otevřených ochozů kostela na Zelené hoře nebo Astroden ve Žďárské hvězdárně. S dalšími tipy už je tu Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno, snad nám bude přát počasí, protože akcí máme na Vysočině tento víkend více než dost. V Třebíči vyrazí po řece Jihlavě všelijaká plavidla v závodu s všeříkajícím názvem Neckiáda. Vyráží se v 10 hodin z místa pod splavem v Poušově a od 12 do 4 bude program od Domu dětí připraven na Třebíčské Nivě. Jíst a pít se bude na gastronomickém festivalu v Habrech na Havlíčkobrodsku. Na Žižkově náměstí se od 10 hodin můžete těšit na výběr delikates a lahůdek z celého regionu. Nudit se nebudou ani děti, pro ty je nachystán zábavný program. 3 léta s Mílou, to je název dnešního odpoledne v univerzitním centru v Telči, kde je k vidění rozsáhlé dílo malířky Míly Doleželové. Od 2 hodin je výtvarná dílna pro všechny věkové kategorie a ve 3 komentovaná prohlídka. Městské kulturní středisko v Jaroměřicích nad Rokytnou zve na petang odpoledne v Jaroměřicích. Pohodová sportovní zábava začíná v 15 hodin v prostoru bývalé Sokolovny. A ve stejnou dobu, tedy ve 3 odpoledne, začíná velká přehlídka Pacovský region. V zámecké zahradě se představí místní spolky, chovatelé, tanečníci i mažoretky a v hlavním programu zahraje několik kapel, včetně bratří Ebenů od 7:30 večer. A jsme u neděle. Tropické ovoce všeho druhu si prohlédnete či ochutnáte na afrických trzích na pivovarském nádvoří zámku ve Žďáře nad Sázavou. Začínají v neděli v 9 ráno a končí ve 3. Pohodový víkend vám přeje Dáša Kubíková.
2: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezké sobotní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Co zásadního se kolem nás odehrává, sleduje za vás Karel Pěška. Přichází s aktuálním přehledem.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870, což je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládali řízení nebo se mu nevěnovali a často také neměli přilbu. Nové oplocení dostane areál fotbalového stadionu FC Vysočina v Jihlavě. Stávající plot v ulici Evžena Rošického je podle magistrátu ve špatném stavu. Radní proto schválili jeho výměnu. Práce na novém oplocení by měly na počátku letních prázdnin začít. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisté ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo 340 lidí, z toho 88 dětí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení na to tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. V Havlíčkově Brodě nebo Velkém Meziříčí je teď 13 stupňů, v Dukovanech 14. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a lokální přeháníky, případně bouřka, a to spíše na severu Vysočiny. Večer začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se budou držet mezi 19 a 22 stupni a zafouká mírný, přechodně silnější západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V pátek jsme pro vás vysílali dobré dopoledne ze dne otevřených dveří a z festivalu rekordů. U mikrofonu se nám vystřídala celá řádka zajímavých hostů. Za pár minut vám představíme toho bezesporu nejsilnějšího.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 9 minut už uplynulo od 17:30. Český rozhlas Vysočina přeje krásné sobotní ráno. Den otevřených dveří a festival rekordů nám v pátečním dobrém dopolední přinesli řadu zajímavých hostů. Mezi nimi byl i Zdeněk Knedla, známý jako Železný Zekon. Jaký největší mýtus o Železném Zekonovi koluje, ptala se Hela Dvořáková.
1: Že jsem nesmrtelný, že jsem nezničitelný, prostě, že jsem jedinečný a ono je to všechno jinak. Když mě ofukne, dostanu hned rýmečku a je zle. A to ti lidi nevidí vůbec, že spávám po nožkách, že mě v noci zebe, to taky neví, jo, jako jo. Takže já jsem pořád za nějakého nadčlověka, jo, no. Nebudu je připravovat o iluze, ale vám dneska řeknu na sebe úplně všechno, protože Ježiši, kraj Vysočinu mám rád, takže řeknu skutečně, jak to je. A přibývajícím věkem vlastně člověk prozradí i ty svoje nejtajnější.
2: No tak to jsem zvědavá, kam se dneska dostaneme. Ale vy už jste tahl a zvedal, řekla bych téměř cokoliv, za téměř všechny části těla, uši,
1: ano,
2: ruce.
1: Samozřejmě, ano, zuby, zuby, v první řadě zuby, uši, prsty, ano. Ruce.

0: zdal jako mrtvola skoro tenkrát. No a co v Praze, v Podolí, když na mě spadl bavorák, byl tu nový, který mě přimáčkl na zem, nemohl jsem ani mrknout, ani vydechnout, nadechnout. A díky ducha přítomným divákům, kteří nadvedli auto, mě vytáhli z toho, pak mě leci nemám zlámané žebra. Takové chvilky taky skutečně byly.
1: V sobotním sestřihu z nedávných rozhovorů vám nabídneme povídání s jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem, doktorem farmacie Jiřím Samkem, představíme vám taky divadelní spolek Tentorie a přineseme rozhovor se zpěvákem a imitátorem Vladimírem Hronem.
2: Český rozhlas Vysočina.

0: Krátce před 6:15 končí na Českém rozhlase Vysočina písnička kapely Smoky a následuje výhled na počasí dnešního dne, soboty 13. června.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli jsou teploty v našem kraji díky zatažené a deštivé noci vysoko. 12 stupňů hlásí Svratouch nebo Nový Rychnov. Zataženo s deštěm a 13 stupňů udává stanice v Náměšti nad Oslavou. 13 stupňů je taky v Přibyslavi, v Jihlavě, Havlíčkově, Brodě a nebo Košeticích. A 14 stupňů udávají stanice v Libici nad Doubravou, Dukovanech a nebo Moravských Budějovicích. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost. V průběhu dne se mohou vyskytovat lokální přehánky, případně taky bouřka, a to spíše na severu Vysočiny. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a foukat bude mírný, během dne dokonce čerstvý vítr západních směrů, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Tak to je výhled na dnešní počasí. Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídneme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Teď je tu Paolo Habera a písnička Jediná.

0: Máte rádi déšť? Kde spadne nejvíce kapek v rámci naší republiky, teď prozradí Martin Písařík a odhalí i nejsušší místo. Poslouchejte.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Zprávy za necelých 9 minut nás zavedou na městské slavnosti do Pelhřimova, taky pozvou na víkend otevřených zahrad. To vše společně s předpovědí počasí a pohledem na silnice v kraji připravuje Karel Pěška. Teď ale Hana Zagorová a Studánko Stříbrná.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůbky mám.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pelhřimov dnes slaví 801 let. 28 míst se na Vysočině zapojí do víkendu otevřených zahrad. Čeští volejbalisté v Jihlavě na úvod turnaje Evropské ligy porazili Bosnu a Hercegovinu. Dnešek čekáme oblačný s lokálními přeháníkami a s teplotami do 22 stupňů. Vítejte u zpráv. Hezké sobotní ráno přeje Karel Pěška. Osmisté první jubileum města dnes slaví lidé v Pelhřimově. Oslavy navazují na loňské osmisté výročí. Na Masarykově náměstí začnou už ráno trhy. Od 14 hodin je na jevišti pod širým nebem připravený kulturní program, který přibližuje místostarosta z TOP 09 Zdeněk Jaroš.
4: Je tady spoustu vystoupení, jak základní umělecké školy, tak Martiny Pátrový, Buty a dalších místních kapel. Takže se snažíme to udělat takový mix, aby tam byla ta domácí produkce a plus nějaký hvězdy.
2: Celkem 28 venkovních areálů se letos na Vysočině zapojuje do 16. ročníku víkendu otevřených zahrad. Lidé dnes a zítra můžou navštívit soukromé, školní i terapeutické pozemky se zelení, které jsou běžně nepřístupné.
5: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starají lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas.
2: Ve středočeských Lidicích dnes lidé uctí památku obyvatel obce zabitých nacisty. Ti ji vypálili 10. června 1942 před 84 lety. Pietu organizuje památník Lidice. Program začne bohoslužbou v místech původního lidického kostela svatého Martina, uvedla zástupkyně ředitele památníku Jana Chourová-Plachá.
6: Následně od 10 hodin bude probíhat kladení květinových darů na společný hrob zavražděných lidických mužů. Pro běžné návštěvníky pietního aktu je po celý den vstup do prostor muzea památníku Lidice zdarma a také do přilehlé lidické galerie.
2: Všechny expozice budou pro návštěvníky otevřené od 13 do 17 hodin. Ukrajina a Moldavsko jsou blíž vstupu do Evropské unie. Velvyslanci všech unijních států se shodli, že první přístupová jednání můžou začít už v pondělí. Podle agentury Reuters to oznámili předseda Evropské rady Antonio Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní lídři se dohodli na začátku přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem v roce 2023. Žádost Kyjeva ale doteď blokovalo Maďarsko.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Kanady vstoupili do světového šampionátu remízou. S Bosnou a Hercegovinou hráli nerozhodně 1-1. Do šampionátu vstoupil i další hostitelský tým Spojené státy. Američané v Los Angeles vyhráli nad Paraguají 4-1. Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším a nejužitečnějším hráčem utkání byl 28-letý jihlavský rodák Univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů. Zítra se čeští volejbalisté v horácké aréně střetnou s Dánskem, které na prvním turnaji Evropské ligy rovněž vyhrálo oba zápasy.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě nebo Velkém Meziříčí je teď 13 stupňů, v Dukovanech 14. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a lokální přeháníky, případně bouřka, a to spíše na severu Vysočiny. Večer začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se budou držet mezi 19 a 22 stupni a zafouká mírný, přechodně silnější západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku se stala nehoda na hlavním tahu číslo 34, kousek od Květinova. Havarovalo tam osobní auto, skončilo mimo vozovku. Teď se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po přehledu zpráv pokračujeme ve víkendovém Českém rozhlasu Vysočina dál. Na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna. V příštích dnech tam začne modernizace technologií, které jsou ukryté v betonové hrázi. Kdy má být představba hotová, to se dozvíte za chvíli. Příjemný poslech.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6 hodin a 12 minut. Hezké sobotní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo v nitru elektrárny. Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola. Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi
2: kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady 4 kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že 2 budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat přečerpávání kapacita Dolního Kamíckého jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle,
3: která se pak testuje na v laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Stanislav Hložek a Petr Kotwald dospívali v sobotním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina 18 minut po 6. hodině.
1: Počasí.
0: Pokračujeme výhledem na počasí. V tuto chvíli jsou teploty v kraji Vysočina poměrně vysoko. 12 stupňů hlásí Bystřice nad Pernštejnem, Nový Rychnov nebo Hubenov. 13 je ve Velkém Meziříčí, Košeticích, Přibyslavi, taky v Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě. No a 14 stupňů hlásí Libice nad Doubravou, Dukovany nebo Moravské Budějovice. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami. Nejprve jich bude více na jihu a během dne se přesunou spíš k severu kraje a srážky a oblačnost budou potom večer ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a foukat bude mírný, během dne přechodně čerstvý vítr západních směrů s nárazy kolem 55 km v hodině. Tolik počasí soboty 13. června. Malé místnosti, koupelny na chodbě i velká vlhkost. Současný azylový dům v Havlíčkově Brodě už nevyhovuje k dlouhodobému užívání. Oblastní charita aktuálně dokončuje rekonstrukci nové budovy, kam se matky s dětmi v nouzi za pár měsíců přestěhují. Podíváme se tam za chvíli.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Hezké sobotní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. 7 minut nás dělí od 6:30. Na 6:30 chystá Karel Pěška přehled zpráv nejen z našeho kraje. Teď se ale na malou chviličku zastavíme v Havlíčkově Brodě. Nová budova pro azylový dům už je tam téměř hotová. Oblastní charita sice odložila termín kolaudace z dubna na červen, nový termín už ale zřejmě dodrží. Samotné zahájení provozu je naplánované na září. Do té doby budou ještě matky s dětmi bydlet ve stávajícím domě na ulici Boženy Němcové, který ale dlouhodobě nevyhovuje svému účelu.
1: Můžete klidně tudy. Tak, tudy, schudek, pozor.
2: Jasně.
3: Vede mě vedoucí charitního domova Petra Hašková po chodbě. Už z instrukcí je jasné, že stávající prostory nejsou bezbariérové. Podle klientky Milady jsou i ubytovací části místy nekomfortní.
4: Malé prostory, co se týče sociálního zařízení, musíte docházet do sprchy, že jo, na WC. Už to je vlhký, ta budova.
3: Paní Milada se svými dvěma dětmi dostala do azylového domu kvůli podvodu při hledání nájmu.
4: Měla jsem slíbeno od pána bydlení v Jihlavě. Zaplatila jsem vlastně část kauce s tím, že pak doplatím zbytek a nastěhuju se, a vlastně to byl takový menší podvod. Takže my jsme potom s charitou v Jihlavě oběhávali veškerý právníky a takhle, aby jsem dostala peníze zpátky. No, ale zůstala jsem vlastně jako bez zabezpečení, že bez bydlení.
3: Proto využila služeb Havlíčkobrodské charity a získala bydlení v azylovém domě. Stěhování do nového už se jí netýká. Pobyt má totiž do srpna a pak uvolní místo pro další matku v nouzi. S kapacitou pomůže právě i přestěhování do nového domova.
5: Žádostí máme násobně více, než jich můžeme uspokojit. Spoustu žádostí musíme odmítat z kapacitních důvodů. Tuto chvíli máme aktivních žádostí do Havlíčkova Brodu kolem 10.
3: Vysvětluje Petra Hašková, že nový domov nabídne kapacitu až pro 8 matek a 20 dětí. Nastěhovat by se měli v průběhu září. Teď se v azylovém domě na přesun chystají.
5: Vyklízíme nepotřebné věci, dáváme dokupy věci, o kterých víme, že budou potřeba i v nové budově, takže máme stále co dělat.
3: Samotná budova nového azylového domu bude ještě v průběhu června zkolaudovaná. Dělníci tam ale další práce stále dokončují. Kvůli různým vícenákladům teď charita vypsala i sbírku.
6: My jsme vlastně se dostali do situace, kde jsme se měli rozhodnout, že buď to tento azylový dům zrušíme, anebo právě zrekonstruujeme nový dům, kam se následně přesune. Vzhledem tomu, že ty maminky, co tady jsou, tak kdyby jsme to tady zrušili, půjdou na ulici i s těmi dětmi, tak jsme byli postaveni na to, že prostě chceme zrekonstruovat budovu, chceme jim dát adekvátní zázemí.
3: Popisuje mluvčí brodské charity Monika Kadlecová, že sbírka na webu Darujme je vypsaná celkem na 5 milionů korun. Pokryje náklady na různé dokončovací práce či nutné vybavení. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hezké sobotní ráno, Český rozhlas Vysočina vás i o víkendu pravidelně informuje o dění kolem nás. S přehledem je připraven Karel Pěška.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravní pokuty. Podobných podvodných SMSek v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Hvězdárna ve Žďáře nad Sázavou dnes pořádá Astroden 2026. Začne v 15 hodin a příchozím nabídne třeba mobilní planetárium, modely planet a tvořivé dílny pro děti. Součástí programu bude také beseda nebo večerní pozorování oblohy. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín je možné prodávat nejvýše za 41 korun 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než včera. Maximální platba za litr nafty klesla o 30 na 39 korun 29 haléřů. Limity pro ceny paliv platné ode dneška do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Spojené státy a Írán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by ji mohly obě země podepsat tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu, výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených íránských aktiv. Íránský ministr zahraničí řekl, že jednání o jaderném programu začnou až po uvedení mírové dohody do praxe. Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoua 6-4-7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. V něm se utká buď s dalším Američanem Sheltonem nebo Japoncem Shimabukurem. V nizozemském Hertogenboschi je také na trávě mezi nejlepší čtyřkou Barbora Krejčíková, když si poradila s Rumunkou Ruseovou. V Novém Rychnově nebo Hubenově je právě 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 14. Dnes můžeme čekat proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky. Zpočátku více na jihu, během dne spíše na severu Vysočiny. Večer začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a povane mírný, přechodně silnější západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na hlavní silnici číslo 34 kousek od Květinova na Havlíčkobrodsku je teď neprůjezdný jeden pruh, jezdí se kyvadlově, probíhá odklízení havárie osobního auta. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Po krátkých zprávách za chvíli podrobněji ke sportu. První zápas našeho týmu na mistrovství světa znovu ukázal slabinu, která naše fotbalisty provází už dlouhodobě. O slabém útoku budeme ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina mluvit za chvíli. Příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6 hodin 40 minut, tady je sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina na 6:45. Chystáme podrobnou předpověď počasí s meteorologem, teď jdeme ke sportu.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Vedli, ale nakonec zůstali bez bodu. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou 1-2 a i v Guadalajaře se ukázal jeden z dlouhodobějších problémů národního týmu.
2: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
3: Říkal trenér Miroslav Koubek a nevztahoval svoje slova pouze na současnou reprezentaci.

0: podobně jako Patrik Šik. Na úvod šampionátu ale ani oni nezázili, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
1: Tak jako vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Byli velmi intenzivně dostupováni oba dva. Nějaké akce tam byly. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo. Pavel tam měl několik dobrých scén, ale taky několik ztrát.
2: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli jako zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
0: Pavel Šulc a jeho reprezentační spoluhráči budou mít po porážce s Jižní Koreou ve skupině světového šampionátu ještě dva pokusy. Nejdřív v Atlantě proti Jihoafrické republice a potom v Mexico City proti domácí reprezentaci.
1: Samozřejmě, že tato ztráta bodů, který jsme měli už, dá se říct, v rukách, minimálně bod, tak určitě je velká komplikace. Chtěli jsme start do mistrovství světa zahájit bodově a tohle to nás mrzí, no, protože jsme mohli. Mohli jsme a měli jsme.
0: Říkal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Z Guadalajary Mirko Vasič, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.

0: sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zpívá skupina ABBA. Teď je 6 hodin a 46,5 minuty.
1: Počasí.
0: A možná už někteří z vás netrpělivě čekáte na výhled na počasí začínajícího víkendu. Připraven z předpovědí je meteorolog Mojmír Martan. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Teď je v kraji Vysočina poměrně teplo, asi díky deštivému a zamrzlému.

0: značenému průběhu noci.
1: Ano, teploty jsou vyrovnané mezi 12 a 14 stupni. Mraku je nad Vysočinou hodně, když na některých místech je ta oblačnost protrhaná. Nejvíce v tuto chvíli asi kolem Bystřice nad Prštěním, kde svítí i slunce, ale vyskytují se i přehánky, hlavně na jihu kraje a také na Havlíčkobrodsku.
0: Můžu potvrdit, tady na Jihlavské náměstí taky na několik minut posvítilo slunce. Museli jsme si tady do studia Českého rozhlasu stáhnout žaluzie, abychom viděli na všechny naše přípravy. Ale to byla opravdu jenom chvilička. Jaký bude den? Bude nějaké to sluníčko také svítit?
1: Občas bude svítit, protože čekáme takovou proměnlivou oblačnost, takže střídání mraků a trošky slunce, ale také se budou lokálně vyskytovat přehánky. Teď v poránu spíše na tom jihu kraje, v průběhu dne potom více v severní části kraje. Srážky oblačnost budou večer potom ubývat. Odpolní teploty 19 až 22 stupňů, bude poměrně větrno, mírný, během dne přechodně čerstvý, vítr západních směrů, mohou se objevovat i nárazy větru kolem 55 km za hodinu.
0: Tak to je sobotní den, nás ale určitě zajímá i neděle.
1: Tak neděle, ta bude také ve znamení proměnlivé oblačnosti, i když v noci a ráno může být více toho polojasna. Přes den přece jenom té oblačnosti bude o něco více a lokální přehánky budou opět častější v severní části kraje. Ranní teploty 10 až 7, tedy chladné ráno, odpolední teploty mezi 16 a 19 stupní, takže zhruba o ty 3 stupně chladněji než dnes a opět poměrně větrno, mírný, přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr.
0: Máme víkend uprostřed června, možná někteří očekávali už i vyšší teploty než pod 20 nebo kolem 20 stupňů. Vidíte tam v příštím týdnu už nějaké teploty třeba 25 stupňů a více?
1: Tak tyto teploty budou spíše v té druhé polovině týdne, řekněme od středy dále, ale budou potom koncem týdne i porostou do tropických hodnot.
0: Tak výhled na příští týden, kdy se začne oteplovat a taky se přidá sluníčko. Teď tedy je víkend, představil Mojmír Martan. Je teploty dnes do 22, zítra jen do 19 stupňů, přechodně nějaké přehánky a také celkem citelný vítr. Tak to vše je počasí víkendové, počítejte s tím. Pane Martane, děkujeme moc za výhled a hezký den, naslyšenou.
1: A děkuji, naslyšenou.
0: Teď už víme, jaké počasí bude provázet víkend. S Českým rozhlasem Vysočina pokračujeme dál. Chystáme vtip Jardy Hypochondra a taky kapelu Jelen. Ještě jednu noc. Příjemný poslech.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: K těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný a vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Hele, co třeba vojenský? Přijde takhle vojín za kapitánem a říká: hele, přijela za tebou tvoje žena. Jaké za tebou? Snad za vámi. Ne, za námi už byla včera.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Ve Žďáře nad Sázavou pořádají v rámci městských slavností taky Astroden. Pozveme na něj ve zprávách za 6 minut a přidáme žádost Havlíčko-Brodské charity o podporu nového azylového domu pro matky s dětmi. Do zpráv ještě muzika, s tou začíná Víťa Vávra. Jak svět přichází o básníky.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Havlíčkobrodská charita chce doplatit azylový dům za pomoci sbírky. Žďárská hvězdárna pořádá Astroden. Elon Musk se stal prvním dolarovým biliardářem. Bude proměnlivě oblačno a chvílemi sprchne, teploty do 22 stupňů. Dobré sobotní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Peníze na dokončení nového azylového domu schání oblastní charita v Havlíčkově Brodě. Dům vzniká nedaleko kostela svaté Kateřiny přestavbou staré budovy. Původně charita počítala s náklady přes 30 milionů korun, rozpočet ale postupně navýšili více práce, sdělila mluvčí brodské charity Monika Kadlecová.
4: Ta rekonstrukce, nikdy nevíme, co se všechno objeví a co všechno se bude muset zrekonstruovat. Takže co je v rámci projektu, to je samozřejmě zafinancováno Evropskou unii z Národního plánu obnovy, ale to, co je nad rámec, už se musíme financovat z vlastních peněz a tím, že jsme neziskovka, máme peníze vlastně primárně ze veřejných zdrojů, proto vznikla ta potřeba vlastně sbírky.
2: Na webu Darujme vypsala charita sbírku na celkem 5 milionů korun. Astroden 2026 dnes pořádá hvězdárna ve Žďáře nad Sázavou. Od 15 hodin nabídne návštěvníkům například mobilní planetárium, modely planet nebo tvořivé dílny pro děti. Součástí programu bude také beseda a večerní pozorování oblohy, přiblížil jeden z pořadatelů Dominik Zábranský.
5: Budeme zde mít vybavení hvězdárny, budeme zde mít nafukovací planetárium, přijedu profesionálové z Plzně a zároveň zde bude beseda i s pamětníkem, s panem Strakou, který tu hvězdárnu stavěl a my máme v plánu slavnostně odhalit pamětní desku na počest vlastně pana Straky.
2: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu a hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
6: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Spojených států porazili v Los Angeles na úvod domácího mistrovství světa Paraguay 4-1. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kajakář Josef Dostál na mistrovství Evropy v Portugalsku postoupil na obou svých tratích do finále. Na 500-metrové distanci prošel přímo z rozjížďky, na kilometrové musel bojovat ještě v semifinále, které po skvělém finiši vyhrál. Do finále na 500 i 1000 metrů postoupil také kanoista Martin Fuchsa.
3: Počasí.
2: V Novém Rychnově nebo Hubenově je právě 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 14. Dnes můžeme čekat proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky. Zpočátku více na jihu kraje, během dne spíše na severu Vysočiny. Večer začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a povane mírný, přechodně silnější západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkobrodsku na hlavní silnici číslo 34, kousek od Květinova, havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, probíhá odklízení nehody, jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný a porouchané vozidlo hlásí D1, potkáte ho na 79. kilometru ve směru na Brno, tak pozor, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, je sobota 13. června. Za pár minut připomeneme zrušení trestu smrti v posledním státu Evropské unie, kde se udržel nejdéle, víte to? A přidáme písničky v podání Marie Rotrové a taky skupiny Elán. To je skvělá nabídka, tak hezké ráno a příjemný poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Trochu radosti a dětské naivity přinesla do sobotního dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina Marie Rotrová. Je 7 hodin a k tomu 12,5 minuty. A svátek dnes slaví Antonín. Na Vysočině jich máme 2670, tak nezapomeňte popřát vše nejlepší. Teď připomeneme odjezd růžového tanku z pražského Smíchova nebo zrušení trestu smrti v posledním evropském státě. Který to byl?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
4: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
3: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
5: Máš místo masku, zpívá kostu.
6: Dovol.
5: A ty pak dovol.
3: Populární herečka Helena Růžičková.
7: Ani s Outlova, serou drobienou.
3: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
0: A za chvíli výhled na počasí soboty 13. června. Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina.

0: 7 hodin a téměř 19 minut, nejvyšší čas na Českém rozhlase Vysočina vystřídat písničku z filmu Flashdance, předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Teď se teploty v našem kraji drží poměrně vysoko. Žďár nad Sázavou, Telč, Počátky, Nový Rychnov nebo Havlíčkův Brod hlásí 13 stupňů. Bystřice nad Pernštejnem, Třebíči, Hlava nebo Košitice mají 14, Velké Meziříčí 15 a skoro zataženou oblohu a 15 stupňů udávají i Dukovany. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, budou se vyskytovat lokální přehánky, zpočátku více na jihu, během dne spíše na severu kraje a srážky a oblačnost budou večer u bývat. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů, foukat ale bude mírný, během dne dokonce čerstvý vítr západních směrů s nárazy kolem 55 km v hodině. Tolik počasí. Hlavolam postavený v žárovce za minutu a 3 sekundy. I takový rekord padl včera na putovním festivalu rekordů v Jihlavě. Poslechněte si reportáž už za chvíli.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Krajský úřad kraje Vysočina včera otevřel dveře veřejnosti. Představily se i zájmové spolky a organizace a premiérově v Jihlavě padaly i rekordy. Železný zekon trhal prádelní šňůry, rychlo karikaturista Lubomír Vaněk kreslil děti o závod a imitátor Vladimír Hron zastal celý zástup zpěváků.
1: Festival rekordu se letos přestěhoval na nádvoří krajského úřadu v Jihlavě.
2: Tohle je jeden z úplně prvních našich rekordů. 4x3 metry velká mozaika z více než 8000 jednohubek.
1: A už je tu se mnou Miroslav Marek.
3: My z festivalu rekordů se chystáme udělat, a tohle je první krok, takovou putující akci, aby jsme mohli to nejlepší ukázat premiérově i jinde. Změna je život.
1: A i sem přijeli rekordmani. Vidím tady objekty postavené v demižonech, žárovkách a u nich sedí jejich autor, pan Leopold Heneš z Třebenic. Co máte teď nového?
4: Do koštiře jsem složil hrozen vína s nápisem In vino veritas. Můj následovník, vnuk, ten udělal srub.
1: Vnuk David Urbánek.
5: Můj první hlavolam, nebo co jsme s dědou tak vyráběli, tak bylo zhruba v mých 8 letech. Od té doby mě to tak chytlo, že jsme s dědem si kolikrát sedli a něco jsme vymýšleli a různě jsme blbli.
1: Hned vedle pana Heneše má své papírové motorky Václav Dohnalík. Našli jsme si spolu klidné místečko.
6: Jak jsem jezdil po výstavách se dívat, tak jsem zjistil, že tady to ty motorky nikdo nedělá. Mě to tak chytlo, že to už nejde přestat.
1: Jak moc jdete do detailu?
6: Hodně. Tam snad nechybí ani jeden šroubek.
1: A není tady dnes jen festival rekordu, ale také den otevřených dveří krajského úřadu. A teď dopoledne je tu spousta dětí. Kluci, co se vám tady dneska nejvíc líbí?
7: Ty pistole mě.
1: To jsou biatlonové.
7: Jo.
1: A teď jdu kolem klecí, kde kokrhají kohouti. Své králíky, drůbež a holuby tady představuje chovatel Miroslav Caha. Vy jste předseda svazu chovatelů tady na Jihlavsku, je to tak?
8: I krajský organizace. Dá se říct, že máme docela dost mladých chovatelů.
1: Máte tady dnes spoustu zvířat a je tady mumraj, hudba. Neprojeví se to na těch zvířatech nějak?
8: Neprojeví, protože ty zvířata jsou už naučený.
1: Dokonce slepice snesla vajíčko, jsme viděli.
8: Určitě.
9: Nejvíce mi líbí tady ty králíčci, ty jsou roztomilí.
1: Chtěl bys doma chovat králíky?
9: Chtěl, ale rodiče mi to nedovolí. Tak možná do budoucna.
1: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme sobotu 13. června, co se v našem kraji, republice i ve světě odehrává. O tom pravidelně informuje Karel Pěška a dostává slovo.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech. Policisté loni řešili skoro 870 takových havárií. To je meziročně o třetinu více. Nejčastější příčiny kolizí jsou nevěnování se řízení nebo nezvládnuté ovládání kola. Nové oplocení dostane areál fotbalového stadionu FC Vysočina v Jihlavě. Stávající plot v ulici Evžena Rošického je podle magistrátu ve špatném stavu. Radní proto schválili jeho výměnu. Práce na novém oplocení by měly začít na počátku letních prázdnin. Lidé dnes uctí památku 340 zavražděných obyvatel vyhlazené obce Lidice. Nacisté vesnici na Kladensku vypálili před 84 lety 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pieta začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Na to tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. V Černovicích nebo při Bislavě je právě 13 stupňů, ve Velkém Meziříčí 15. Dnes můžeme čekat proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky, zpočátku více na jihu, během dne spíše na severu Vysočiny. Večer začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a povane mírný, přechodně silnější západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte na 79. kilometru ve směru na Brno. Pohybují se tam lidé po vozovce a je tam porouchané osobní auto. A dále pozor na 85. kilometru, tentokrát na Prahu, také tam je odstavené vozidlo, tentokrát nákladní. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po krátkém přehledu zpráv na Českém rozhlase Vysočina za chvíli představíme sraz psů Korgi. Nevíte, jak takový Korgi vypadá? Popíše vám ho Miroslav Marek společně s významem tohohle plemene a taky rekordy. Počkejte si na to s Petrou Janů.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné ráno, několik minut ze sobotního dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina teď bude patřit psům korgi. Jak takový korgi vypadá a co znamená jeho jméno, řekne Miroslav Marek.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejpočetnější sraz psů plemene korgi. Možná si, stejně jako já před časem, hned nevybavíte, jak pes korgi vypadá. Tedy, má krátké nohy, liščí hlavu i uši, může vážit 10-12 kilo a jde původně o ovčáckého psa pocházejícího z oblasti Pembroke v jeho západním Walesu. Doklady o jeho existenci pocházejí už z 10. století. Korgi znamená ve velštině trpasličí pes. Teď je to ale spíš společník nebo pes hlídací.

nový český rekord, který osvědčili komisaři Pelřimovské agentury Dobrý den, ale ještě zpět k těm závodům. Při nich je totiž velká legrace. Vítěz sice dokáže běžet podobně rychle jako nejrychlejší sprintéři, tedy atleti, 100 metrů za přibližně 11 vteřin, ale většinou závod probíhá tak, že 9 psů běžeckých rivalů vylítne na povel ze startovní čáry, ale po 10, 20, někdy 50 metrech se začne zajímat o něco jiného, většinou o jiného psa z vedlejší dráhy, začnou se očuchávat, za chvíli se přidá další pes a někdy to končí i tím, že pak už nezávodí nikdo, obecenstvo se směje a psi běhají kolikrát i zpátky na start. A to i přesto, že takzvaní lákači na ně z cíle volají, mají pro ně i pamlsky, jenže to závodníky v tu chvíli nezajímá, ale jsou šťastní. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: 7 hodin 46 minut v sobotním ránu je s vámi Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji jsou po zamračené a deštivé noci vysoké. Žďár nad Sázavou, Telč, Nový Rychnov, Počátky nebo Havlíčku v Brod hlásí 13 stupňů. Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč, Jihlava a Košetice mají 14. Velké Meziříčí a Dukovany udávají dokonce 15 stupňů. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost. Budou se vyskytovat lokální přehánky, zpočátku více na jihu, během dne spíše na severu kraje a srážky a oblačnost bude večer ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a foukat bude mírný, během dne dokonce čerstvý vítr západní směru s nárazy kolem 55 km v hodině. Tak takové počasí čekáme v sobotu 13. června. A jestli má být rohlík rovný anebo zatočený, o tom se pokusíme debatovat s našimi malými makovičkami za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami.

0: svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Miroš Birka a jeho bílý květ ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme krásnou sobotu.
1: Makovičky.
0: Nevyřešitelnou otázku, jestli má být rohlík rovný anebo zatočený, se pokusila rozplést kolegyně Irena Šarounová v Jihlavské mateřské škole.
2: Jak se dělá rohlík?
3: Těsto, že ho uděláš do takové roličky, kde není díra, pak to dáš do trouby.
4: My s mamkou nakupujeme rohlík místo vaření.
5: Uděláš placku a pak ji zluluješ.
2: A jak udělám těsto?
5: Z vajíček a z mouky. Nasypeš tam mouku a pak přidáš vajíčko a pak ještě, aby to bylo ten rohlík slanej, tak si myslím, že se tam dává sůl.
2: A rohlík má být zatočený anebo rovný?
6: Zatočený, asi ten rovný.
7: Já jsem viděl jenom zatočený.
3: Mě chutná i ten sladký zatočený, i ten čerstvý nesladký rovný.
5: Chutnají mi oba dva.
2: S čím máte nejradši rohlík?
3: S nutelou.
7: Já si k tomu dávám pomazánkový máslo se šunkou anebo slaninu. S lovickým salámem.
5: Šunku.
8: Rohlík s paštikou.
0: Děti mají pravdu, rovný nebo zatočený, hlavně, že nám rohlíky chutnají.
1: Makovičky.
0: Nehody cyklistů na elektrokolech a taky víkend otevřených zahrad, to jsou některá z témat, která do zpráv na 8 hodinu chystá Karel Pěška. Dostanou prostor za 4 minuty a do 8 nás doprovodí Tomáš Linka. Příjemný poslech sobotního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Policisté loni zaznamenali o třetinu více nehod elektrokol. Na Vysočině se 28 míst připojuje k víkendu otevřených zahrad. Čeští volejbalisté v utkání Evropské ligy v Jihlavě zdolali Bosnu a Hercegovinu. Bude proměnlivě oblačno a chvílemi sprchne, teploty do 22 stupňů. Dobré sobotní ráno, jsou tu zprávy a Karol Pěška. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu více než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policisté zaznamenali v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často také jezdci nenosili přilbu, upozorňuje Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
4: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
3: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle Jany Peleškové byli seniori. Celkem 28 venkovních areálů se letos na Vysočině zapojuje do 16. ročníku víkendu otevřených zahrad. Lidé dnes a zítra můžou navštívit soukromé, školní i terapeutické pozemky se zelení, které jsou běžně nepřístupné.
5: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starí lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas.
3: Policisté ve španělské Valencii zadrželi muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda podle španělských kriminalistů dosáhla 50 milionů korun. Ukrajina a Moldavsko jsou blíž vstupu do Evropské unie. Velvyslanci všech unijních států se shodli, že první přístupová jednání můžou začít už v pondělí. Podle agentury Reuters to oznámili předseda Evropské rady Antonio Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní lídři se dohodli na začátku přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem v roce 2023. Žádost Kyjeva ale doteď blokovalo Maďarsko.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Fotbalisté Kanady vstoupili do světového šampionátu remízou. S Bosnou a Hercegovinou hráli nerozhodně 1-1. Do šampionátu vstoupil i další hostitelský tým Spojené státy. Američané v Los Angeles vyhráli nad Paraguají 4-1. Čeští volejbalisté se na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě dařilo. V horácké aréně zdolali Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem byl jihlavský rodák Univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů. Zítra se čeští reprezentanti opět v Jihlavě utkají s týmem Dánska.
0: Počasí.
3: V Černovicích nebo Přibyslavi je právě 13 stupňů, ve Velkém Meziříčí 15. Dnes můžeme čekat proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky. Zpočátku více na jihu, během dne spíše na severu Vysočiny. Večer začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a povane mírný, přechodně silnější západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nová uzavírka je ode dneška na Jihlavsku. Týká se cesty z Třeště do Jezdovic. Důvodem jsou stavební práce a opravy železničního přejezdu. Obousměrná objížďka vede přes Dolní Cerkev a Batelov Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Vysočina přeje všem posluchačům krásné sobotní ráno, ať už u vás svítí sluníčko nebo padají dešťové kapky. Jak jsme slyšeli ve zprávách, provázet nás dnes bude proměnlivá oblačnost, přeháňky a taky čerstvý vítr. No a kam po zprávách zamíříme? Když je člověk na tomhle světě pár desítek let, všímá si, jak se věci mění. Za moment v rozhlasovém sloupku se zastavíme u změn, které jsou příjemné a ulevily nám od dřiny.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Sobotním ránem vás provází Český rozhlas Vysočina, je 8 hodin, k tomu 12 a půl minuty. A je tu víkend, doba, kdy se musíme věnovat domácnosti, ale zároveň chceme odpočívat. Máme na to pomocníky, o kterých napsala dnešní glosu Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Jednou v sobotu jsem dala prádlo do pračky a zmáčkla tlačítko. Pak jsem naskládala nádobí do myčky a zmáčkla tlačítko. Pak jsem pustila počítač, že napíšu další rozhlasový sloupek, ale moc se mi do toho nechtělo. Radši jsem začala googlovat recepty, co bych mohla uvařit k obědu. A do toho mi přišla na mobil zpráva od kamarádky, jestli nechci jít na farmářské trhy. Taková hezká, obyčejná domácká sobota. Některé věci se prostě nemění. Nebo ano? Před 60 lety v Československu automatické pračky nikdo neznal. Prádlo se namáčelo ve vaně, pak se přendávalo do obyčejné pračky doma nebo ve společné prádelně, pak se máchalo, ždímalo. První automatické pračky přišly až v 70. letech. Měly sice svoje mouchy. Ta naše skákala tak, že jsem si na ní musel občas sednout, aby nám nezdemolovala koupelnu. Ale přesto to byl veliký krok pro lidstvo, hlavně pro jeho ženskou část. Myčky se u nás začaly objevovat o dalších 20 až 30 let později, v 90. letech a po roce 2000. Když jsme si ji pořídili, rázem jsem přestala mít nepříjemně suché ruce, už jsem si je nemusela několikrát denně mazat krémem a po nedělním obědě jsem se mohla těšit na kávu, ne se hrbit nad dřezem. První počítač jsem měla dřív než myčku, hned na začátku 90. let. Překládání i psaní bylo rázem jednodušší. Člověk nemusel přemýšlet nad každým slůvkem, všechno se dalo změnit. A když o několik let později začal internet, bylo to ještě o něco snazší. Historické termíny z knihy Miky Valtaryho stačilo napsat do řádku vyhledávače, už nebyl důvod, abych kvůli ním chodila do knihovny a okouzleně listovala otovým slovníkem naučným. Zrovna tak mobilní telefon zpočátku znamenal úžasnou věc. Nikdo už nemusel sedět doma u telefonu a čekat na zavolání, ani obíhat telefonní budky po celém sídlišti, než našel tu jedinou fungující. Kdokoliv mohl kdykoliv zatelefonovat z mobilu. A všichni jsme začali být neustále k zaskižení, k dispozici, online a závislí. Všechno na světě má své výhody i nevýhody a tak je to odjakživa. Některé věci se prostě nemění. Nebo ano?

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Kapela Blue Effect a Vladimír Mišík obohatili sobotní Dobré ráno na Českém rozhlase Vysočina. Je 8 hodin a k tomu téměř 19 minut.
2: Počasí.
1: A teploty v našem kraji se drží nejčastěji kolem 15 stupňů. Svratouh hlásí zataženo po dešti a stupňů 12. Žďár nad Sázavou, Havlíčku v Brod nebo Přibyslav mají 14 stupňů. Třebíč, Jihlava a Košitice hlásí 15 a Moravské Budějovice nebo Velké Meziříčí 16 stupňů. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost. Budou se vyskytovat lokální přehánky. Zpočátku více na jihu kraje, během dne spíše na severu. Srážky a oblačnost potom bude k večeru ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a foukat bude mírný, během dne dokonce čerstvý vítr západních směrů s nárazy kolem 55 km v hodině. To je výhled na sobotu 13. června. Malé místnosti, koupelny na chodbě i velká vlhkost. Současný azylový dům v Havlíčkově Brodě už nevyhovuje k dlouhodobému užívání. Oblastní charita aktuálně dokončuje rekonstrukci nové budovy, kam se matky s dětmi v nouzi za pár měsíců přestěhují. Podíváme se tam za chvíli.

0: Svět. Nová budova pro azylový dům v Havlíčkově Brodě už je téměř hotová. Oblastní charita sice odložila termín kolaudace z dubna na červen, nový termín už ale zřejmě dotrží. Samotné zahájení provozu je naplánované na září. Do té doby budou ještě matky s dětmi bydlet ve stávajícím domě na ulici Boženy Němcové, který ale dlouhodobě nevyhovuje svému účelu.
1: Vede mě vedoucí charitního domova Petra Hašková po chodbě. Už z instrukcí je jasné, že stávající prostory nejsou bezbariérové. Podle klientky Milady jsou i ubytovací části místy nekomfortní.
2: Malé prostory, co se týče sociálního zařízení, musíte docházet do sprchy, že jo, na WC, nehledět už to je vlhký ta budova.
1: Paní Milada se svými dvěma dětmi dostala do azylového domu kvůli podvodu při hledání nájmu.
2: Měla jsem slíbeno od pána bydlení v Jihlavě. Zaplatila jsem vlastně část kauce s tím, že pak doplatím zbytek a nastěhuju se a vlastně to byl takový menší podvod. Takže my jsme potom s charitou v Jihlavě oběhávali veškerý právníky a takhle, aby jsem dostala peníze zpátky. No, ale zůstala jsem vlastně jako bez zabezpečení, že bez bydlení.
1: Proto využila služeb Havlíčkobrodské charity a získala bydlení v azylovém domě. Stěhování do nového už se jí netýká. Pobyt má totiž do srpna a pak uvolní místo pro další matku v nouzi. S kapacitou pomůže právě i přestěhování do nového domova.
3: Žádostí máme násobně více, než jich můžeme uspokojit. Spoustu žádostí musíme odmítat z kapacitních důvodů. Tuto chvíli máme aktivních žádostí do Havlíčkova Brodu kolem 10.
1: Vysvětluje Petra Hašková, že nový domov nabídne kapacitu až pro 8 matek a 20 dětí. Nastěhovat by se měli v průběhu září. Teď se v azylovém domě na přesun chystají.
3: Vyklízíme nepotřebné věci, dáváme dokupy věci, o kterých víme, že budou potřeba i v nové budově, takže máme stále co dělat.
1: Samotná budova nového azylového domu bude ještě v průběhu června zkolaudovaná. Dělníci tam ale další práce stále dokončují. Kvůli různým vícenákladům teď charita vypsala i sbírku.
4: My jsme vlastně se dostali do situace, kde jsme se měli rozhodnout, že buď to tento azylový dům zrušíme, anebo právě zrekonstruujeme nový dům, kam se následně přesune. Vzhledem tomu, že ty maminky, co tady jsou, tak kdybychom to tady zrušili, půjdou na ulici i s těmi dětmi, tak jsme byli postaveni na to, že prostě chceme zrekonstruovat budou, chceme jim dát adekvátní zázemí.
1: Popisuje mluvčí brodské charity Monika Kadlecová, že sbírka na webu Darujme je vypsaná celkem na 5 milionů korun. Pokryje náklady na různé dokončovací práce či nutné vybavení. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Varování před podvodnými SMS-kami a pozvánka na Astroden do Žďáru nad Sázavou, také to nás čeká v přehledu aktuálního dění, který nachystal Karel Pěška. Právě teď ho zařazuje do vysílání.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravní pokuty. Podobných podvodných SMSek v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Hvězdárna ve Žďáře nad Sázavou dnes pořádá Astroden 2026. Začne v 15 hodin a příchozím nabídne třeba mobilní planetárium, modely planet a tvořivé dílny pro děti. Součástí programu bude také beseda nebo večerní pozorování oblohy. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, u nafty naopak klesne. Benzín je možné prodávat nejvýše za 41 korun 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než včera. Maximální platba za litr nafty klesla o 30 na 39 korun 29 haléřů. Limity pro ceny paliv platné ode dneška do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Spojené státy a Írán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by ji mohly obě země podepsat tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených íránských aktiv. Íránský ministr zahraničí řekl, že jednání o jaderném programu začnou až po uvedení mírové dohody do praxe. Kajakář Josef Dostál na mistrovství Evropy v Portugalsku postoupil na obou svých tratích do finále. Na 500-metrové distanci prošel přímo z rozjížďky, na kilometrové musel bojovat ještě v semifinále, které po skvělém finiši vyhrál. Do finále na 500 i 1000 metrů postoupil také kanoista Martin Fuchsa. V Počátkách je teď 13 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 15, Dukovany hlásí 17. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky. Zpočátku na jihu, během dne spíše na severu Vysočiny. K večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte mezi Humpolcem a Koberovicemi na 85. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam odstavený kamion Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Vzpomínání Pantáty Součka na časy v polovině června za dob našich předků nabídneme za pár minut v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Co by říkali současnému deštivému charakteru počasí a proč sekáči vyráželi do práce už kolem 3. ráno? To uslyšíte. Teď ale přichází Helena Vondráčková.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tady je sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. 5 minut nás dělí od 8:45. Krátce po 8:15 nabídneme podrobnou předpověď počasí s meteorologem na celý začínající víkend. Teď je ale před námi ohlédnutí do dob minulých.
1: Bejvávalo.
2: Červen voní senem, říkávali naši pradědové hospodáři v těchto červnových dnech.
3: Bolej mi ne, je čas senoseče. A tohle je jedno z dávnejch pranostikových rčení, který na to naše předky upozorňovali.
2: Bylo jich ale mnohem víc.
3: Nožeť, když pokosit v těchhle dnech trávu pořádně, aby byla dost vysoká, ale ne už přerostá, nedej bože už voschlá, to byl pro zemědělce úkol prvořadej.
2: Bylo potřeba se činit, ale taky k tomu musela člověku dopomoc nebesa. Počasí hrálo velkou roli.
3: No, nejdřív musela ta tráva pořádně vyrůst, což se stalo, když z hůry přišla vláha. Můj děda říkával, když dá nebe deštíčka, bude pěkná travička a z ní dost seníčka.
2: Šlo o to, že senoseč přinášela společně s podzimní otavou zásobu krmiva na zimu pro kravku a pro další domácí zvířata.
3: Jo, takhle v souladu s tím každoročním života během se prostě za našich časů žilo.
2: Žádný každých 10 dní posečený trávníky. Tráva to byla obživa.
3: A sýct jsme chodili hodně brzo ráno. Kolikrát, když se ještě ani nerozednívalo. Zašera.
2: Takže v kolik?
3: No, na hodinkách by to bylo něco málo po 3 hodině raní.
2: A chodilo se hlavně, když padla rosa, že jo?

0: napsáno: když je večer déšť nebo silná rosa, z rána nejlíp zpívá kosa.
1: Bejvávalo. Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin a téměř 46 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Nejvyšší čas na povídání o tom, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: A povídat si budu s meteorologem Ondřejem Brambusem. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina teď?
2: Aktuálně je na Vysočině poměrně dost oblačnosti, převládá oblačná nebo i zatažená obloha a na řadě míst prší. Aktuálně se nejvíce srážek objevuje v jižní a západní části kraje, zejména třeba na Dačicku nebo na Pelhřimovsku, a ty srážky se postupně posouvají k východu nebo jihovýchodu. Aktuální teploty jsou v rozpětí od 13 do 17 stupňů Celsia a fouká nám slabý nebo mírný vítr, většinou ze západních směrů do 20 km za hodinu.
0: Jak to bude během sobotního dne?
2: Celkově bude dnes taková proměnlivá oblačnost, takže chvilkami více oblačnosti, chvilkami se ukáže i sluníčko a v podstatě po celý den musíme počítat s nějakými lokálními přeháňkami. Teď v těch nejbližších chvílích tedy spíše v jižní části kraje, ale pak během dne, během odpoledne naopak spíše v severní části kraje. Celkově ty srážky oblačnost budou během večera ubývat a postupně ustávat. Dnešní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, zároveň nám začne zesilovat vítr během dne, budeme mít na některých místech i čerstvý vítr do 30 km za hodinu, zejména v jižní polovině kraje, a místy může mít nárazy kolem 55 km.
0: Dnes tedy větrno, proměnlivost přeháňkami a teploty do 22 stupňů, co přinese neděle?
2: Zítřejší den bude ještě o něco větrnější a také o něco chladnější, ale když to vezmeme postupně, noc na zítra bude relativně klidná, většinou bude polojasno, přeháňky jen výjimečně, spíše na severu kraje, a teploty od 10 do 7 stupňů Celsia. Zítra přes den pak opět tedy taková proměnlivá oblačnost,

0: lokálními přeháňkami. Během dne budou četnější, zejména na severu kraje, a jak už jsem naznačoval, ty teploty tedy o něco nižší, 16 až 19 stupňů, a zároveň tedy o něco větrněji. Ten čerstvý vítr bude na většině území kraje a opět tedy v nárazech kolem 55 kilometrů.
1: A neděle ještě chladnější, ani ne 20 stupňů Celsia. Máme polovinu června, možná očekáváme vyšší teploty. Oteplí se v následujících dnech?
0: Ano, ta neděle je rozhodně nejchladnějším dnem. Od neděle už se pak bude postupně oteplovat. V pondělí počítáme s teplotami do 21 stupňů, v úterý do 24 stupňů a tento trend pak bude pokračovat a na konci týdne nebo příští víkend bychom se mohli dostat až ke 30 stupňům Celsia. Jinak celkově bude pak i poměrně málo oblačnosti, zejména v té druhé polovině týdne, kdy budeme mít ty vysoké teploty, tak budeme mít i relativně slunečné počasí.
1: Výhled na počasí pro nás měl Ondřej Brambus, děkujeme za to a naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Necky nejsou zdaleka to jediné plavidlo, které bývá k vidění na Neckyjádě. Už za chvíli vás na jednu pozveme a uvidíte sami.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: K těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný. Vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Den žďáru se můžete vydat na Farská humna ve Žďáře nad Sázavou. Dnes od 14 hodin začíná program na téma voda a na hlavní scéně se představí žďáráček, písničkář Pavel Čadek nebo kapela The Tap Tap. K programu patří prohlídky otevřených ochozů kostela na Zelené hoře nebo Astroden na Žďárské hvězdárně. S dalšími tipy je tu Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno, snad nám bude přát počasí, protože akcí máme na Vysočině tento víkend více než dost. V Třebíči vyrazí po řece Jihlavě všelijaká plavidla v závodu s všeříkajícím názvem Neckiáda. Vyráží se v 10 hodin z místa pod splavem v Poušově a od 12 do 4 bude program od Domu dětí připraven na Třebíčské Nivě. Jíst a pít se bude na gastronomickém festivalu v Habrech na Havlíčkobrodsku. Na Žižkově náměstí se od 10 hodin můžete těšit na výběr delikates a lahůdek z celého regionu. Nudit se nebudou ani děti, pro ty je nachystán zábavný program. 3 léta s mílou, to je název dnešního odpoledne v univerzitním centru v Telči, kde je k vidění rozsáhlé dílo malířky Míly Doleželové. Od 2 hodin je výtvarná dílna pro všechny věkové kategorie a ve 3 komentovaná prohlídka. Městské kulturní středisko v Jaroměřicích nad Rokytnou zve na petank odpoledne v Jaroměřicích. Pohodová sportovní zábava začíná v 15 hodin v prostoru bývalé Sokolovny. A ve stejnou dobu, tedy ve 3 odpoledne, začíná velká přehlídka Pacovský region. V zámecké zahradě se představí místní spolky, chovatelé, tanečníci i mažoretky a v hlavním programu zahraje několik kapel, včetně bratří Ebenů od 7:30 večer. A jsme u neděle. Tropické ovoce všeho druhu si prohlédnete či ochutnáte na afrických trzích na pivovarském nádvoří zámku ve Žďáře nad Sázavou. Začínají v neděli v 9 ráno a končí ve 3. Pohodový víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: Všechny ostatní tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz i na naší facebookové stránce. Je 8:55, po 9. hodině zařadíme jako obvykle pořad Mezi nebem a zemí, po 10. potom Hobby magazín a po 11. přehled rozhovorů s našimi hosty uplynulých dnů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vysočina a krásný víkend přeje Ivana Víznerová.
2: Český rozhlas Vysočina. Yeah!

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Při havárii na dálnici u Brna zemřeli dva řidiči kamionů. Do nového azylového domu v Havlíčkově Brodě se klienti nastěhují v září. Pelřimov dnes slaví 801 let. Bude střídavě oblačno a občas zaprší, teploty do 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Dva řidiči dnes ráno zemřeli při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v 16:30 v místě zúžení a dálnice je zavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Jihomoravští policisté upřesnili, že maďarský kamion přijíždějící od Brna v místě zúžení narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč vozovkou. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače, oba vozy vzplanuly a oba řidiči zahynuli. Budování nového azylového domu finišuje v Havlíčkově Brodě. Vzniká přestavbou starého objektu s provozovnami, který Charita odkoupila od soukromého vlastníka. Matky s dětmi v nouzi se do nových prostor poblíž kostela svaté Kateřiny přestěhují v září. Současné zázemí má malou kapacitu a nevyhovující podmínky.
2: Celkově tak se těšíme, nebo těší děvčata, mě už se to netýká, těší do nového bydlení, no je to takový dáreček pro nás.
3: Vysvětluje paní Milada, že pro ní pobyt v azylovém domě v srpnu končí, zbytek žen se ale na přestěhování těší. Ne vše totiž v současném zázemí vyhovuje.
4: Stávající zázemí je takové, že klientky mají malé pokojíčky, malé sociální zařízení. Sociální zařízení není přímo na pokojích, takže musí jít přes společnou chodbu.
3: V novém domě bude mít bydlení podobu 8 samostatných bytů. Každá z matek tak bude mít vlastní sociální zařízení i zázemí. Provaření. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: 801. jubileum města dnes slaví lidé v Pelřimově. Oslavy navazují na loňské 800. výročí. Na Masarykově náměstí začaly už ráno trhy. Od 14 hodin je na jevišti pod širým nebem připravený kulturní program, který přibližuje místostarosta STOP 09 Zdeněk Jaroš.
5: Je tady spoustu vystoupení, jak základní městské školy, tak Martiny Pátrový, Buty a dalších místních kapel. Takže se snažíme to udělat takový mix, aby tam byla ta domácí produkce a plus nějaký hvězdy.
0: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Stovky miliard k jeho majetku přidal úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili jeho vesmírnou a technologickou společnost na zhruba 2 biliony dolarů.
6: Krátce po vstupu na burzu akcie SpaceX prudce vzrostly. Jedna se prodávala za víc než 160 dolarů. To je asi o 20% víc, než byla upisovací cena. Řada analytiků považuje akcie za velmi drahé. Nálada na burze ale ukázala, že investoři o ně mají velký zájem a že se na řadu z nich nedostalo, říká Tomáš Vlk z Patria Finance.
7: Takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
6: Kvůli obrovskému zájmu investorů se nejspíš budou ceny akcí ještě dál zvyšovat. Josef Číš a Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Kanady na úvod šampionátu remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Bosňany poslal do vedení Lukič, bod domácím zachránil Larin. Spojené státy zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguají. 3 góly dali v prvním poločasu a dvakrát se prosadil útočník Balogun.
1: Počasí.
0: V počátkách je teď 13 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 15, Dukovany hlásí 17. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky zpočátku na jihu, během dne spíše na severu Vysočiny. K večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů a pád bude mírný, přechodně silnější západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebíčsku musí řidiči dnes až do 22. hodiny počítat s uzavírkou v obci Pozďátky. Je tam vyznačená obousměrná objížďka. Důvodem uzavírky je pořádání kulturní akce Pozďátecké struny Rodinný den. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout s Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti do Maslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí i část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů

magazínu Mezinebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zda bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád. Řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve. Tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste změnil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech, ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Bych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček. Ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí. Přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
3: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro Židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
3: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce. It's

0: Velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlerovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé. Věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jich. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hrůzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna, následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam.
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlera. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradili jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko, na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti do Maslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 km. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 000 000 000 let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme je jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kdy si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté uzavřeli dálnici 2 u Brna. Při havárii tam zemřeli 2 řidiči kamionů. Žďárská hvězdárna pořádá Astroden. Čeští volejbalisté v Jihlavě na úvod turnaje Evropské ligy porazili Bosnu a Hercegovinu. Bude střídavě oblačno a občas zaprší, teploty do 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karol Piška. Policisté kvůli tragické nehodě 2 kamionů uzavřeli v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonili na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala v 4:30 ráno ve zúženém místě. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč vozovkou, druhý do něj narazil a oba vozy začaly hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného nehodu nepřežil ani jeden z řidičů.
2: Jsme potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch 2 tahačů zůstaly vlastně těla 2 řidičů, kteří tam zahynuli.
0: Štěpán Komosný odhaduje, že dálnice bude uzavřená celé dopoledne. Areál fotbalového stadionu FC Vysočina v Jihlavě dostane nové oplocení. Současný plot v ulici Evžena Rušického je podle magistrátu ve špatném stavu. Radní města proto schválili jeho výměnu. Práce na novém oplocení by měly začít na počátku letních prázdnin. Astroden 2026 dnes pořádá hvězdárna ve Žďáře nad Sázavou. Od 15 hodin nabídne návštěvníkům například mobilní planetárium, modely planet nebo tvořivé dílny pro děti. Součástí programu bude také beseda a večerní pozorování oblohy, přiblížil jeden z pořadatelů Dominik Zábranský.
3: Budeme zde mít vybavení hvězdárny, budeme zde mít nafukovací planetárium, přijedou profesionálové z Plzně a zároveň zde bude beseda i s pamětníkem, s panem Strakou, který tu hvězdárnu stavěl, a my máme v plánu slavnostně odhalit pamětní desku na počest vlastně pana Straky.
0: Policisté ve španělské Valencii zadrželi muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely, objednaná surovina, ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda podle španělských kriminalistů dosáhla 50 milionů korun.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Spojených států porazili v Los Angeles na úvod domácího mistrovství světa Paraguay 4-1. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety. Po 3 zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem utkání byl 28-letý jihlavský rodák Univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů. Zítra se čeští volejbalisté v Horácké aréně střetnou s Dánskem, které na prvním turnaji Evropské ligy rovněž vyhrálo oba zápasy.
1: Počasí.
0: V Humpolci je teď 14 stupňů, v Jihlavě nebo Velkém Meziříčí 17. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky. Zpočátku na jihu, během dne spíše na severu Vysočiny. K večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Jihlavsku je nová uzavírka mezi Třeští a obcí Jezdovice. Důvodem jsou opravy železničního přejezdu. Obousměrná objížďková trasa je vyznačená přes Dolní Cerkev a Batelov. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny, v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryby. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejina, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejinů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill,

Vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí, to ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů, vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do sluneční zátoky u Letče se sjeli skauti a trampové z celé republiky. Cyklisté loni častěji havarovali na elektrokolech. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem světa. Odpoledne přinese proměnlivou oblačnost a lokální přeháníky teploty do 22 stupňů. Vysíláme zprávy, dobrý poslech vám přeje Karel Pěška. Ve sluneční zátoce u Letče nad Sázavou, přímo na místě, kde Jaroslav Foglar se svou pražskou dvojkou pořádal tábory, dnes probíhá velké setkání skautů a trampů. Sdružení přátel Jaroslava Foglara také letos připomíná sté výročí narození svatopluka Hrnčíře, člena klubu Mladého hlasatele a spolupracovníka slavného Jestřába. Přímo na místě je redaktorka Irena Šarounová.
2: Jsem na tábořišti jen kousek od slavné louky, kde stojí památník Jaroslava Foglara. Přijela spousta skautů a když se tak kolem sebe rozhlížím, tak vidím dokonce i červenou čepičku, jakou nosil Červenáček. Je tady burza a na stolcích jsem zahlédla knížky, samozřejmě foglarovsky a další skautskou literaturu, dokonce i archivní kousky. Jsou tady časopisy, rychlé šipy, Mladý hlasatel. Mezi lidmi se také povídá, že dorazily i významné skautské osobnosti, tak doufám, že se s někým osobně setkám. Ve 12 hodin proběhne na louce u pomníku společné focení. Fotku pak určitě najdete na našich internetových stránkách. Ze sluneční zátoky Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Policisté loni zaznamenali o třetinu nehod elektrokol více než předloni. Stalo se skoro 870 kolizí. Jejich nejčastější příčinou bylo nezvládnutí a nevěnování se řízení. Právě s ovládáním kola mívají cyklisté největší problém, popisuje závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
3: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
0: Lidé také dělají chybu v tom, že neumějí správně používat řazení a rozjíždějí se na nejtěžší převod, třeba do křižovatky nebo do kopce. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu a hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
4: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Kanady na úvod šampionátu remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Bosňany poslal do vedení Lukič, pod bod domácím zachránil Larin. Spojené státy zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguají. Tenista Jiří Lehečka porazil 6-4, 7-6 Američana Tiafoua a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. Karolína Plíšková v londýnském Queen's Clubu naopak skončila ve čtvrtfinále, když prohrála 1-2 na sety s Chorvatkou Vekičovou.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je právě 14 stupňů, v Telči 15, Dukovany hlásí 18. Nadále nás čeká proměnlivá oblačnost a lokální přeháníky spíše na severu Vysočiny. K večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů a foukat bude mírný, přechodně silnější západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Až do dnešní 22. hodiny musí řidiči na Třebíčsku počítat s uzavírkou v obci Pozďátky. Koná se tam kulturní akce. Nehody nejsou hlášené šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Vysočina a také sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne, ve kterém vám nabídneme rozhovor s jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem. Povídat si budeme s doktorem farmacie Jiřím Samkem. Představíme vám také divadelní spolek Tentorie z Věžničky a v samotném závěru vám nabídneme rozhovor se stále usměvavým zpěvákem a taky imitátorem Vláďou Hronem, který už brzy oslaví krásné životní jubileum.

0: Pondělním hostem dobrého dopoledne byl jaderný fyzik, pan doktor Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky, který se dlouhodobě věnuje nejen výzkumu, ale také popularizaci témat spojených s jadernou energetikou. Povídal si s ním kolega Joža Kolář.
1: Když se řekne jaderná elektrárna, tak si člověk vzpomene na Černobyl nebo teď v poslední době taky na Fukušimu. Jak moc bezpečná nebo nebezpečná ta jaderná elektrárna je? Máme se obávat toho, když se koukáme na Dukovanské věže?
2: To vzpomínání je docela aktuální, protože máme 40. výročí Černobylu a 15. výročí Fukušimy. A tady je třeba zdůraznit dvě věci a dva takové velice podstatné rozdíly mezi těmi dvěma haváriemi. Jestliže se podíváme jako na černobylskou havárii, tak vlastně tam byl velice extrémně důležitý ten aspekt toho selhání toho lidského faktoru, kdy vlastně ti operátoři a postupovali velice, řekněme, proti tomu, proti těm příkazům nebo proti těm pravidlům, které měli dodržovat. A zároveň tam byly, což byl, řekněme, důsledek toho utajování v tehdejší ruské společnosti, tak vlastně tam byly některé projektové, řekněme, pochybení v tom daném projektu, které se už projevily na předchozích elektrárnách, například při takové havárii, ke které došlo v Leningradské jaderné elektrárně, kde se projevily ty vlastnosti toho typu reaktoru, které mohly vést k nehodám. Fukushima, tak vlastně byla havárie ve Fukushimě byla důsledkem extrémní přírodní katastrofy. Bylo to zemětřesení a tsunami, které vlastně v Japonsku se nečekalo, což je vidět na tom, že vlastně obětí bylo téměř 20 000 nebo 18 000 obětí toho tsunami v Japonsku a obětí havárie, těch přímých obětí havárie, těch 18 000, o kterých mluvím, tak to byly přímé oběti té tsunami a přímých obětí havárie ve Fukušimě bylo nula, čili nebyly. Takže je vidět, že ta elektrárna na jedné straně jako v podstatě se dokázalo zabránit nějakým takovým jako extrémním dopadům na lidské životy, což je ten velký rozdíl oproti té černobylské. A zároveň, jak jsem říkal, to byl důsledek té extrémní přírodní katastrofy. Na druhé straně, a tam byl, je třeba říct, že i tam byl ten lidský faktor, a to bylo to, že sice ano, to tsunami se velice těžko dalo předpovídat, ale s nějakým, a to v současné době i u ostatních elektráren se počítá s extrémními, s nečekanými dopady nějakých přírodních katastrof a podobně. A i s nimi se počítá a staví se to tak, aby i v tomhle případě to mohli přežít. V daném případě to znamenalo, že by ty diesel agregáty nemohly být jako v tom suterénu, kde je mohla zalít ta voda, ale byly by úplně jinde. Pochopitelně u nás nemůže být žádné tsunami, ale u nás od té doby počítáme s tím, že bude třeba nějaké tornádo, které v podstatě ani nevěříme, že by u nás takhle silné tornádo mohlo být, ale že by třeba se přitom poškodily ty chladící věže nebo podobně.
1: Takže to, co bylo třeba na Jižní Moravě před několika lety, tak to by vlastně třeba Dukovany nebo Temelín neohrozilo?
2: Nevedlo by to k tomu, že by došlo k havárii, která by vedla k tomu, že by ty reaktory nebyly uchlazeny a nezabránili by tomu, aby došlo k nějaké havárii, která by vedla k tomu, aby se radioaktivita dostala ven. Čili s tímhletím, jako už s takovýmihle extrémními tornády, které ještě nikdy na Vysočině nebyli, tak se vlastně v tomhletom případě už začíná počítat a počítá a budovy a vlastně všechna opatření se staví tak, aby dokázala přežít i tyhle ty věci, anebo dokázala nějakým způsobem vyřešit tu havárii i v případě, že by došlo k tomu, třeba k tomu nečekanému tornádu.
0: Celý rozhovor s jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Tento týden jsme si v dopoledním rozhovoru povídali i s doktorem farmacie Jiřím Samkem. A proto se do této oblasti vrhneme už za pár minut. Zaměříme se mimo jiné i na vývoj léku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: týden i doktor farmacie Jiří Samek. Vystudoval farmacii, prošel si nemocniční praxí, farmaceutickým průmyslem i akademickým výzkumem, co ho ale přivedlo k oboru, který dnes spojuje medicínu, inovace i financování léčby. O tom jsme si v dopoledním rozhovoru společně povídali.
1: No je to vlastně součást farmaceutické praxe nebo možné práce farmaceuta, protože jako povinností toho farmaceuta ve finále je vytvořit ten léčivý přípravek a doručit ho tam, kde má fungovat jako léčivý přípravek, tedy buď to do nemocnice, k lékaři nebo k pacientovi.
0: Kdy jste si uvědomil, že někdy není nejtěžší lék objevit, ale dostat ho právě k pacientovi?
1: Když přišel první takzvaně zahraniční dovoz do fakultní lékárny ke svaté Aně v Brně, a ještě to byly 80. léta, tak říkají ze starého režimu, a já jsem viděl, co vše se odehrává mezi pacienty i v té nemocnici, když přijdou tehdy ty takzvaně vzácné léky. Bylo to velmi ošklivé.
0: Uh-huh. V tom případě, co vám roky právě ve farmaceutických firmách ukázaly o tom vztahu mezi medicínou, biznesem a těmi potřebami těch pacientů?
1: Že farmaceutický průmysl prospívá velmi, opravdu pokrývá ty majoritní potřeby společnosti a medicíny a zároveň, že jsou segmenty pacientů, pro které ten farmaceutický průmysl zkrátka dobře ty léčivé přípravky nebo technologie obecně vyvíjet může velmi málo, anebo je nevyvíjí vůbec.
0: Když vznikne nová slibná terapie, jak vůbec vypadá ta cesta od toho laboratorního objevu k té standardní péči?
1: No přece musí úplně jednoduše ověřit, jak moc ten léčivý přípravek je účinný a bezpečný na v zásadě laboratorních modelech. Pak to prochází dlouhou fází klinického hodnocení toho léčiva. No a ve výsledku vlastně je určitá jistota, že ten léčivý přípravek je dostatečně účinný a velmi bezpečný. A pak začíná vlastně ten proces, aby ten léčivý přípravek mohl být reálně použit. To znamená zajistit mu takzvaný vstup na trh.
0: Dá se říct, kde se ten proces nejčastěji zadrhne? Jestli je to věda, regulace, klinické studie nebo financování?
1: Jsou to klinické studie, tam je největší riziko pro ten léčivý přípravek a potom, kdybych to vzal z pohledu té určité populace pacientů nebo indikace nebo konkrétního pacienta, tak to může být vlastně to financování z veřejných zdrojů, pokud je to velmi drahá léčba. Pokud je to levná léčba, může si ji zaplatit pacient.
0: Často máme asi pocit, že když léčba existuje, pacient ji dostane. Platí to vůbec?
1: Neplatí. Nemůže.
0: Proč?
1: Pokud by si to hradil pacient, tak pak ano, protože zodpovědnost za rozhodnutí o té terapii jde za lékařem a pokud pacient souhlasí, tak v České republice může být léčen i léčivým přípravkem, který nemá takzvanou registraci.
0: V tom případě je někdy problém v tom, že medicína už umí víc, než systém dovolí zaplatit?
1: To medicína vždycky bude umět. To jsou dva světy.
0: Kdo vlastně rozhoduje, kdy je nová léčba příliš drahá?
1: V České republice je to v rámci správního řízení, rozhoduje o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv, zdravotní pojišťovny také.
0: Dá se vůbec ekonomicky posuzovat hodnota léčby u dítěte s vážnou diagnózou?
1: Systém je nastavený tak, že to vyžaduje, ale bohužel to posuzování není možné, protože u těch velmi malých skupin pacientů a konkrétně u dětí farmaceutický průmysl většinou ten léčivý přípravek nevyvine pro ty děti, pro tuto populaci. A v tom případě vlastně ani nejsou data v tom formátu a v té velikosti, aby to šlo hodnotit.
0: Říká dnešní host Dobrého dopoledne, pan doktor Jiří Samek. Za chvíli pokračujeme v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne.

0: Velký rozruch v současné době budí dendritická buněčná imunoterapie. I toto téma jsme v dopoledním rozhovoru otevřeli s doktorem farmacie Jiřím Samkem.
1: Ty dendritické buňky jsou buňky, které lidské tělo standardně obsahuje. My je dokážeme z periferní krve vybrat nebo separovat. A trošku je nabudit, aby dělali více to, co dělat mají. No a potom k těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný. A vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit. Takže vlastně, když se ty dendritické buňky potom zpátky dají do toho, tomu pacientovi velmi šetrně a velmi jednoduše, tak ten imunitní systém velmi dobře ví, po čem má jít a identifikuje zbytkovou nálož těch nádorových buněk a ty likviduje. Takže vlastně to tělo se samoléčí. Proto to budí ten zájem, protože ta terapie je velmi šetrná, dlouhodobá, toho pacienta nijak nezatěžuje a pomáhá mu vlastně jeho vlastními silami.
0: V tom případě, proč se taková léčba obtížně dostává do těch standardních úhrad?
1: Protože se používá vlastně pro tak malé skupinky pacientů, že to vyhodnocení, aby odpovídalo požadavkům systému, je obtížné. My tedy předpokládáme, že díky legislativě současné to možné bude a že ta úhrada konkrétně pro tento typ léčivých přípravků uznána bude.
0: Znamená to tedy, že v současné době ten systém na takové terapie není nastavený?
1: V tomto případě ta imunoterapie založená na dendritických buňkách a konkrétně ten typ, který je vyráběn v pracovišti Kreatik, v centru Kreatik, tak bude první typ, u kterého bude zažádáno o tu úhradu. Jinými slovy, my vlastně budeme první, kteří ten systém otestují. Jo, takže říkat, že to jako nejde, není správné, my doufáme, že to půjde, ale zkrátka nikdo se o to ještě nepokusil.
0: Napadá mě, není ten dnešní úhradový model pořád přeci jenom vytvořený pro tu éru tablet, ne pro personalizovanou buněčnou léčbu?
1: Říkáte to přesně, je tomu tak. Zase je to rys toho systému, protože ten systém je nastavený na to, aby reguloval velké náklady pro velké skupiny pacientů.
0: Celý rozhovor s panem doktorem Jiřím Samkem si poslechněte i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. V sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne vám představíme divadlo Tentorie Věžnička. Více si o něm budeme povídat s principálkou Terezou Matějíčkovou Fialovou za pár minut.

0: Ve čtvrtek jsme vás pozvali do divadla, které nevzniká ve velkém městě, ale spíš v prostředí, kde má každé představení blízko k divákovi i k příběhu. Divadlo Tentorie z Věžničky si za dobu své existence dokázalo získat publikum svou osobitou atmosférou, autenticitou a silnými emocemi. V dopoledním rozhovoru jsem si povídala s principálkou a režisérkou Terezou Matějčkovou Fialovou, taky hercem a členem divadelní kapely Vladimírem Bílkem a herečkou Ivou Bílkovou Metelkovou. A právě Iva Bílková Metelková nám přiblížila, co všechno si právě divadelní spolek Tentorie z Věžničky zařizuje sám.
1: Všechno. Kulisy, vymýšlíme si scénu, dáváme dohromady kostýmy, upravujeme si texty.
2: Oni se mezi tím jakoby už vysublimovali lidi, kteří si to vzali jakoby za svý, ty různý obory.
0: Kdybychom měli popsat ten váš styl, tak čím je vaše divadlo Tentorie jiné než ty ostatní soubory? Čím je ta vaše specifičnost, krom toho, že si úplně všechno děláte sám?
2: No ono to jakoby spolu souvisí podle mě, protože jiný to už jako od toho samého začátku, že my jsme se domluvili jakoby skupina lidí, která spolu v podstatě sousedí, jsou spolu... Když chcou, tak se můžou vídat každý den, jo. A vlastně tam už to jakoby začíná, že jsme, dá se říct, asi všichni přátelé, začali jsme spolu hrát to divadlo, do kterého jakoby vlastně od samého začátku, to ta věc, která mě překvapila úplně nejvíc, jak ty lidi se tomu úplně absolutně otevřeli a oddali. Jak celá ta vesnice začala fungovat pro tu jednu věc, což bylo úplně neuvěřitelné. A myslím si, že to je jakoby vlastně celý to naše nejzásadnější specifikum, že jakoby nejsme lidi, kteří musí přijít jednou za 14 dní nebo jednou za týden na zkoušku, ale je to společné dílo.
0: Takže když probíhají ty zkoušky před tou samotnou inscenací, tak v celé Věžničce je ten pravý předpremiérový stres a na nikoho se nemůže mluvit, protože je teď ve fázi učení se textu? Jaká tam panuje atmosféra před samotným představením?
1: Jako v souboru?
0: No ve Věžničce, no, jste říkali, že tam ovlivňuje to celou, minimálně hraje.
1: Ovlivňuje to celou Věžničku. Musíme sousedy, kteří se do toho nezapojí, požádat o schovývavost a zavlečení. Že jim tam spoustu dalších lidí, takže prostě si toho všimne úplně každý.
2: Jo, a na těch přípravách se vlastně jakoby všichni v podstatě podílí, respektive ty, kterými oslovíme a poprosíme o pomoc, tak se nám ještě nestalo, aby nám někdo tu pomoc odmítl. A my, protože máme úžasného starostu, tak nám obec vychází hrozně vstříc.
3: Potřebujeme posekat louku třeba, ano, před představením, jako potřebujeme, aby se lidi zavzeli. Psy a slepice, aby nevyjížděli zase kačkama.
0: A všechno se povede.
3: Všechno se povede,
0: starosta
3: vůbec žádný problém.
2: Vždycky se to zatím povedu.
0: Zaklepeme to do stolu. Jak vzniká vůbec konkrétní inscenace? Je to také týmová práce, nebo je to jasná režijní vize?
2: Tak v praxi je to tak, že já rozhoduju o tom, jakou inscenaci budeme hrát.
0: Řekla jste to já.
2: A jinak jako zbytek už je týmová práce. Já ještě musím zmínit, že za velké podpory, aspoň v tomto ohledu, mého kamaráda Vladimíra Altána Mátla, aby se nezlobil, že jsem ho vůbec nezmínila, protože on s námi vlastně na všech inscenacích, které vznikly, tak s námi spolupracoval režijně se mnou. Za tož mu tímto děkuji.
0: A mu to zdravíme. Ivo, teď se otáčím k vám. Co je pro vás jako herečku na tomhle divadle největší radost?
1: No největší radost je ten výsledek. Já se třeba upřímně nejvíc těším na ten výsledek, ale samozřejmě to průběžné setkávání a to, ta přítomnost u toho vývoje, u toho zrodu, to je prostě nepopsatelný, no.
0: Vaše představení, a myslím si, že už jsme to tady i probírali, má velice vždycky silnou odezvu u toho publika. Čím si myslíte, že to je? Že si získáváte to publikum čím dál víc? Že už jsou takzvaně hladoví po vašem dalším představení, Vládě?
3: Tak já si myslím, jak jsem říkal, že tím srdíčkem, ale teď, když nad tím přemýšlím, jak jsme si tady povídali, tak tím, že je Věžnička tak krásná obec a tak úžasně tam fungují mezilidský vztahy i mezigenerační, tak si myslím, že i tohle to se dokáže jako nějakým způsobem dokážeme dostat do té hry. Mm-hmm. Jako, že ty místní vám fandí, to samozřejmě je samozřejmost a raděny, ale je hezký, když vidíte, že přijíždí lidi, vrací se a že je překvapí ta úroveň té hry, je to pořád amatérské divadlo, ale něco v tom je, možná to ani sami umíme říct.
0: Pátek jsme v dopoledním rozhovoru navštívili i Den otevřených dveří Kraje Vysočina. Tak si to poslechněte už za chvíli.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Den otevřených dveří kraje Vysočina a Festival rekordů. To je akce, odkud jsme tento pátek pro vás vysílali živě. U mikrofonu se vystřídala velká spousta hostů. Mimo jiné mezi nimi také zpěvák a imitátor Vláďa Hron, který v poslední době hodně slaví. Proč? To nám vysvětlil.
1: No tak zbývá 13 dní do takového prazvláštního milníku. Mně bude 60 let. To je strašný, že jo? Takže dožijí se takového významného životního jubilea. Normálně v tuhle dobu už bych měl přemýšlet úplně o jiných věcech, ale já mám pocit, že mám ještě pořád pubertu, takže mě to nějak nezastavuje a slavím samozřejmě už druhý rok, protože loni jsme slavili 25 let Abecedy hvězd, mého prvního recitálu, který mě vlastně dostal do České televize. No a vlastně je to zvláštní, ale i dnes tady slavíme tak trochu tenhle ten recital, protože díky Abecedě hvězd jsem se dostal i do České knihy rekordů, takže já říkám, že Abeceda mi dala vlastně nejen tu televizní kariéru, ale vlastně i zápis do Guinnessovky, takže je to fantastické a právě díky tomu jsem dnes i na tomhle setkání agentury Dobrý den.
0: Kolik tedy lidí, osobností dokážete imitovat? Máte ten repertoár sečtený?
1: Nepočítali jsme to nikdy z toho důvodu, že se to neustále mění a je pravdou, že pokud zavolá nějaký klient a potřebuje nějakou akci na klíč a požádá, že by tam třeba chtěl slyšet toho a toho, tak já pochopitelně se snažím vyhovět a zařazuji často nové hlasy a protože roste publikum se mnou, tak pochopitelně i v té hudební oblasti Ed Sheeran, Maroon 5, Bruno Mars přibývají do mého rejstříku jako noví zpěváci, takže i tohle se mění.
0: Když je člověk na tom pódiu, tak předvádí to, co umí, přichází ten potlesk, ale když potom slezete z toho pódia, nemáte tu potřebu být třeba chviličku jenom tím Vláďou Hronem, kterého vlastně nikdo nezná, protože si dovedu i představit, že když nakupujete, že občas někdo přijde a řekne, ty Vláďo, ukaž tohohle, předveď tohohle, mají lidé tendenci tohle dělat?
2: No samozřejmě, úplně pořád, čověče, úplně pořád, kam vlezu, tam mě zlobějí, čověče.
1: No je to takové stigma té práce, ale pro mě je to zábava vlastně i v tom civilním životě, takže já jsem rád, když někdo chce, abych prostě provedl něco. Já bych dokonce řekl naopak, že já to provádím, aniž by to lidi chtěli. On je to spíš obráceně. Já když přijdu do obchodu a vidím prodavačku, která je zasmušila, tak já jsem schopnej tam opravdu udělat stoj na hlavě, na tom pultu, aby se zasmála, protože vidím rád úsměv na lidských tvářích a beru si osobně, když prostě vidím, jak se někdo mračí, tak mě to bolí za něj, tak vždycky provedu nějakou krávovinu a snažím se ten úsměv vyvolat. Ne vždycky to vyjde samozřejmě.
0: To znamená, že Vláďa Hron už nedokáže být klasickým Vláďou Hronem, aniž by neimitoval i v běžném životě?
1: Ne, tohle je klasický Vláďa Hron. Já jsem se takhle narodil a jednou zavřou tu urnu s tím mým pískem nebo prachem, nebo jak se tomu říká, a myslím si, že i ten se bude řechtat ještě posmrtně, takže já jsem introvertní extrovert, takže je to taková, já jsem taková osoba plná protikladů, ale v tomhletom ohledu, co se týče úsměvu na tváři, Charles Chaplin kdysi řekl nádhernou větu, že den bez úsměvu je ztracený den. A pro mě je tohle životní filozofie, kterou se řídím od chvíle, co jsem začal dýchat.
0: Zmiňované jednotlivé rozhovory ze dne otevřených dveří a Festivalu rekordů si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková, přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se opět na vlnách Českého rozhlasu Vysočina budu těšit na slyšenou.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Brodská charita chce dofinancovat azylový dům za pomoci sbírky. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Basketbalisté Pardubice a Nymburka se utkají v 6. ligovém finále. Bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Peníze na dokončení nového azylového domu potřebuje oblastní charita v Havlíčkově Brodě. Dům vzniká nedaleko kostela svaté Kateřiny přestavbou staré budovy. Původně charita počítala s náklady přes 30 milionů korun. Rozpočet ale postupně navýšili více práce. Uvedla to mluvčí brodské charity Monika Kadlecová.
5: Ta rekonstrukce, nikdy nevíme, co se všechno objeví a co všechno se bude muset zrekonstruovat. Takže co je v rámci projektu, to je samozřejmě zafinancováno Evropskou unii z Národního plánu obnovy, ale to, co je nad rámec, už se musíme financovat z vlastních peněz. A tím, že jsme neziskovka, máme peníze vlastně primárně ze veřejných zdrojů, proto vznikla ta potřeba vlastně sbírky.
4: Na webu Darujme vypsala charita sbírku na celkem 5 milionů korun. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
6: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji, ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
4: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něho nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká i Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
4: Basketbalisté Nymburka dnes můžou získat titul v národní lize. Ve finálové sérii vedou nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. Šestý duel začne na východě Čech v 17 hodin.
3: Počasí.
4: V Jihlavě a Moravských Budějovicích teď mají 19 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 15. Bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se mírný přechodně čerstvý západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 164. kilometru u Velké Býteše. Stojí tam porouchané auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Je krátce po 12. hodině. Přejeme vám dobrou chuť k vašemu obědu, pokud si ho právě dáváte, a také šťastnou cestu za volantem, pokud někam míříte. No a pokud jste v pohodlí domova, v klidu, můžete si vychutnávat další hodiny v našem vysílání. A teď písničky na vaše přání. Číslo sem k nám do studia 22 155 49 99, na které můžete zavolat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Máme sobotu 13. června. Svátek má Antonín a Tobiáš. Tak jen to nejlepší přejeme a pojďme na to.
3: Písničky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: čase být.
1: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a to vám teď hraje na přání. Dospívala Lucie Bílá a vystřídá ji za chvíli Karel Gott. Já ještě zmíním, že své přání můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo také SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním, a to celé odešlete na číslo 90 011 04. No a na číslo 22 155 49 99 se dovolala paní Marie z Úsoby. Já vás vítám v našem pořadu a povídejte, komu budeme hrát.
2: Já bych chtěla zahrát písničku pro Petra Fikara do České Běle a pro našeho vnuka Davida Škaryda do Žiletavy k jejich narozeninám. Oběma přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a úspěchu v práci i v osobním životě a hodně radosti z dětí. A vybrala jsem písničku Být stále má to Karla Gotta, to by bylo všechno.
1: My také přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, ať se daří, a pěkný poslech i vám, Marie. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Vy taky. Naschledanou.
1: Naschledanou, hezký víkend a pojďme na to.

0: Písničky na přání na Českém rozhlasu Vysočina už jsou v plném proudu a na telefonu je Zdeňka Skalhová, kterou také vítám v pořadu a přeji dobrý den. Komu budeme hrát?
1: Přeji vám hezký odpoledne a ráda bych nechala zahrát písničku, na který jsme se domluvili pro paní Marunku Abeskovou, která ve čtvrtek oslavila takový hranatý jubileum, budeme říkat, jo? Protože už je toho plnoletá, takže nebudeme říkat věk. A milá Marunko, všechno nejlepší, hodně zdraví ti přejou ze Želiva, z Pístova, z Kalhova a všichni okolo. Máme tě moc rádi, buď hodně zdravá a měj se moc hezky. Vám děkuju moc krát za přání. A mějte se taky hezky.
0: Vy taky, Zdeňko. Ať se vám daří, mějte se fajn a samozřejmě přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina všechno jen to nejlepší a pojďme na to. Tady už je Petra Janu, už nejsem volná. Když oknem

0: Tak to byla Petra Janu, už nejsem volná na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme plnit další přání na zavolání a do Třeště už zdravím také Jirku, který se nám dovolal z Půdy opět, protože to slíbil. Takže Jirko, dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím paní Lidie, zdravím taky všechny posluchače, celou tu naší partu regionáckou. A byl jsem pokáranej, že jsem už dlouho nevolal, takže to musím napravit. Říkám, dneska je hezky, tak zavolám. Signál jsem chytil na Půdě, tady je to perfektní. A já jsem pro dnešní den teda vybral písničku od Václava Neckáře, Dobrá zpráva. Myslím, že to naspíval společně s Golden Kids, tu písničku. To je písnička vlastně mojeho mládí. A už jsem ji dlouho neslyšel, tak ji teda zahrajeme.
0: A komu ji pošleme?
1: Pošleme ji celý tí naší partě a všem vám taky do rádia. Poděkovat chci za to, že to hledáte, vždycky najdete perfektně písničky. A tak moc děkuju a někdy zase naslyšenou.
0: Já taky děkuju, Jirko. Mějte se krásně, naslyšenou a hezký poslech samozřejmě i pro vás. Jsem ráda, že jste zavolal také. A hezký víkend přeji. Pojďme hrát.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ano, pojďme na další písničku ve 12 hodin 22 minut, to je krásný čas. Přivítám také Tomáše z Bystřice nad Pernštejnem. Tak Tomáši, co si dneska dáme? Povídejte, dobrý den.
2: Takže já bych nechal písničku na vás, nechám mu zahrát vám, vaší kolegyni Ilie, nám dvom a všichni, co nás znají, a Toníkovi na nebíčko. Děkuji moc a pěkný víkend.
1: Moc krát děkujeme a společně jsme tady vybrali holky z naší školky, tak si to taky pěkně s Věrou užijte v Bystřici. Tomáši, mějte se. A tady už je Petr Kotval a Stanislav Hložek.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina hrajeme dál na vaše psání takhle pěkně při sobotě. Jsem ráda, že jste s námi a že voláte, jako třeba teď Líba z Kamenné, kterou také vítám v našem pořadu. Už jsem tě dlouho neslyšela, Libuško, tak jsem ráda, že jsi v pořádku a zdravá a hravá teď také. Komu budeme hrát?
1: Moc tě zdravím, Lidinko, já jsem taky šťastná, že tě slyším, protože ten rozhlas pouští málo, jelikož nemáme signál. Chci všechny moc pozdravit v tenhle sobotní den a dneska bych ráda popřála k narozeninám. Jedna, která včera měl Bohoušek z Jihlavy, Bohoušek Marešů narozeniny, náš regionácký kamarád, tak jemu bych chtěla popřát dodatečně všechno nejlepší a hlavně zdravíčko, ať si s Haničkou užívají a ať oslaví jeho narozeniny krásný. No a dneska má narozeniny nejmladší dítě naší milované regionečky Jiřinky ze Žďáru, která volává, kdo poslouchá rádio, tak slyší, ona je vždycky taková dobře naladěná. Takže její nejmladší děťátko Evička má dneska narozeniny, tak bych jí chtěla popřát hlavně pořád takovou veselou povahu, jakou má, ti to vydrží a ti hodně zdravá. Je to krásná ženská, takže ať jí to vydrží, má teď vnučku nádhernou, takže všechno nejlepší Evičce a vybrala jsem písničku od Elánu Stušková, je to taková, že jo, vzpomínková, když jsme byli mladoučky, takže si dáme písničku. Lidinko, tobě moc děkuju za písničku, že jsi vybrala, že jsi našla. Budu se zase někdy těšit na slyšenou a přeju krásný den a hezkou neděli zítra. A zase někdy se budu těšit moc a moc na slyšenou. Lidinko, měj se krásně.
0: Já taky, Líbo, napodobně. Hodně zdraví, hezké dny a veselé, ať se daří. A písničku děkuji, si samozřejmě děkuji. Také užij.
1: Ano, písnička bude pro tebe, pro všechny regionáky milovaný a pro samozřejmě pro všechny posluchače.
0: Výborně.
1: Mějte se hezky, děkuju.
0: Taky naschledanou, naslyšenou, Líbo, a tady už jsou tedy Eláni. Hezký poslech.

0: 12 hodin 32 minut aktuální čas, ladíte Český rozhlas Vysočina a hrajeme dál, teď podle Vítka Střebíče, který se také dovolal. Tak pojďme na to, komu budeme hrát, Vítku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Všechny vás zdravím samozřejmě. Písničku bych chtěl na pondělí zahrát pro svého synka Vítečka, ten je v Brně teďko, on tam studuje školu. Takže všechno nejlepší, hodně zdraví, mu přeje tatínek, máme ho rádi. Samozřejmě pro manželku je to, pro maminku, pro paní Lídy taky samozřejmě, dlouho jsem jí neslyšel.
0: Děkuju
1: moc. No a pro všechny lidi, kterým nedá nikdo zahrát, pusťte to tam, ať nezdržuju. Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se pěkně, Vítku, a ať se daří tedy Raduza a Robert Křesťan a dobrý lidi.

To byla Radůza a Robert Křesťan na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. No a teď už se také dívám do vašich písemností, abych na to nezapomněla, protože čas se nám krátí. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Celine Dion, I'm Alive, Vaškovi Launovi k jeho 63. narozeninám. A tady je vzkaz, vše nej, nej a hodně zdravíčka přeje Petr Kocián z Pelhřimova. Tak i my se přidáváme samozřejmě ke gratulaci a teď už si vychutnejte hudební dárek.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky pro Vysočinu.
2: Ano, hrajeme dál. Ještě pojďme k Marii Střebíček, která se k nám dovolala. Marie, vítejte v našem pořadu a teď už to nechám na vás, komu budeme hrát.
3: Ano, děkuji paní Lidinko za pěkné přivítání a já mám prosbičku. Dneska to bude do Žďáru nad Sázavou, je to k narozeninám pro Evičku a byla by to písnička od Kuby Smolíka, Valčík pro lásku. A já bych chtěla popřát Evičko k vašim narozeninám, přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásku a ta vaše dobrota, ať jsou náplní dalších let vašeho života, ať máte radost vaši vnučky, no vy tu nejmenší, co teď máte, a pozdravuji vaši maminku, paní Jiřinku Zuzákovu. Držte se všichni ve zdraví a mějte se hezky. To přeje Marie Střebíče a mějte se a naschledanou. A vám, paní Lidie, děkuji za všechno a písnička bude pro vás a pro všechny posluchače.
2: Já moc krát děkuji také a i vy si písničku užijte. Mějte se krásně, zdravím
3: děkuji.
2: Vás do Třebíče a hezký poslech.
3: Já vás také tam do Jihlavy a držte
2: děkujeme.
3: Se všichni tam.
2: Vy tež. Děkujeme moc. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: A pojďme na to, pojďme hrát.

Českého rozhlasu Vysočina vám přejeme krásné a vydařené sobotní odpoledne a také s písničkami pro Vysočinu, které jste dnes samozřejmě také vytvořili vy sami, milí posluchači, příjemnou muzikou. Ještě nám pár chvil zbývá, takže já tu mám také přání. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové k narozeninám pro moji kamarádku Moniku Pražákovou. A tady je přání. Milá Moničko, i k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký víkend, Helena Pospíšilová. Tak to je i vaše přání a písnička už je na cestě, pěkně si to užijte a všechno nejlepší.

A dnešní písničky pro Vysočinu dovršíme tímto vzkazem. Prosím o písničku od Chrise Normana Midnight Lady. Děkuji, Soňa Jihlavá. Ano, já už mám připraveno. Midnight Lady, neboli Půlnoční dáma, je tady a dobrý poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Vysočina vám přeje Lídie Jakubičková. A naslyšenou příště.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vysočina na začátku roku přišla o více než 1 000 obyvatel. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Kajakář Martin Fuxa se stal v Portugalsku evropským šampionem na kilometrové trati. Bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet obyvatel kraje Vysočina klesl v letošním prvním čtvrtletí o zhruba 1 000. Zemřelo více lidí, než se narodilo. Podle Českého statistického úřadu ke konci března žilo v kraji bezmála 515 tisíc lidí.
2: Za úbytek obyvatel na Vysočině může částečně i stěhování. Nejvíce migrace zasáhla Jihlavsko. Nejcitelněji se ale na počtu obyvatel podepsala přirozená výměna. Zatímco v prvním čtvrtletí na Vysočině zemřelo skoro 1500 lidí, dětí se narodilo jen zhruba 850. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vychází hlavně z délky praxe, a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V této souvislosti mluví o stupních v systému a také o pozicích, které učitelé ve škole zastávají.
3: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
1: Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později, podle amerického ministerstva spravedlnosti kvůli špatnému počasí. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuxa se stal v portugalském Montemoru mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži, Josef Dostál, skončil na stejné vzdálenosti čtvrtý. Počasí. V Třebíči teď mají 21 stupňů, v Telči 19 a v Přibyslavi 16. Bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď na dálnici D1 ve směru na Prahu. Za 105. kilometrem u Větrného Jeníkova silničáři uzavřeli pruh pro pomalá vozidla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: výlety.
1: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské Pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete. Jsme moc rádi.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně svlažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, a nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamtud jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletů, v mnoha leté historii výletů, jsou to jenom sami pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum k Belli bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha k Belli. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Kbelích. Jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikově připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na tu bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Kbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady kbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Kbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Kbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko-Místecku, kde navštívíme vodní minizoo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizoo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizoo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si choval hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, rybák, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizoo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilořbety malou šupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má
2: ta
1: nahoře.
2: Podlouhla.
1: Vlastně, ta podlouhla? Ta ano, to bude metr a půl velký vlastně v vozovkách, je něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou, je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba, nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny. Jo? Lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstruhy a to je pstruh duhový, potoční a severoamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulema.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To
2: takový obří.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizoo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrína zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizoo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Hradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme, celý červen, je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Pokud kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anu Dar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěra, což byl vlastně zakladatel

0: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let, působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb, takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvivy, které tehdy kreslily v buddhistických klášterech mniši nebo lámové, a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
1: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
0: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva, a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako Budhové. Nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet, rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník, a jeho inkarnací jsou dalajlámové.
1: Já když se podívám, tak který ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
0: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení. Ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
2: Zatroubení na Dungchen neboli dharmickou troubu uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V zámeckém parku v Třebíči zbývá dokončit už jen poslední úpravy. Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Fotbalisté Spojených států vstoupili do mistrovství světa bez prezidenta Trumpa v Hledišti. Bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Obnova zámeckého parku v Třebíči letos skončí. Město uzavřelo smlouvu s dodavatelem poslední etapy oprav. Práce vyjdou na téměř 4,5 milionu korun. Lidé by se v hotovém parku mohli poprvé projít letos na podzim. Uvedl to starosta Pavel Pacal z Hnutí pro Třebíč.
2: Termín realizace od 1. září do 30. listopadu letošního roku. Jedná se o třetí část zámeckého parku, která spočívá v úpravě té části, která propojuje Podzámeckou nivu a areál Polanky.
0: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestu za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravená spíš komplexní novela.
3: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
0: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené, každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. Bez Donalda Trumpa v Hledišti vstoupili fotbalisté Spojených států do domácího mistrovství světa, které se v jejich zemi koná po 32 letech. Paraguay porazili 4-1 v Los Angeles, kde se na poslední chvíli podařilo odvrátit stávku kuchařů a pokladních pracujících na stadionu.
4: 70 tisíc Američanů na tribunách Sophie Stadium přivítalo šampionát zpět ve své zemi s vášní, kterou se mohli směle srovnávat s Mexičany na azteckém stadionu o den dříve. Pochvaloval si to i kouč amerického týmu Mauricio Pochettino. Prezident Trump na utkání nedorazil, podle Bílého domu se víc zapojí v dalších fázích šampionátu. Víc než 2000 pracovníků, kteří zajišťují občerstvení a další služby na stadionu, se těsně před turnajem dohodli na zvýšení platů. Stále si ale vyhrazují právo stávkovat, pokud by jejich bezpečnost během mistrovství ohrozilo působení agentů imigračního úřadu ICE. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková si po 2 letech zahraje o titul. V semifinále turnaje v nizozemském Hetrogen Boschi porazila 6-3 a 7-6 Linetovou z Polska.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Košeticích teď mají 20 stupňů, v Dukovanech 21. Bude převážně oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor, teď dávejte na silnici 23 u Mrákotína na Jihlavsku. Na vozovku tam spadl strom, hasiči už jsou na místě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících a podrobněji se k tomuto tématu vrátíme hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívalka Real Got, je 14 hodin 7 minut k tomu. Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Tak pak byste si měli dát pozor a jezdit opatrně. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Je tedy určitě dobré myslet na svou bezpečnost. Nicméně, pokud se někam vydáváte na výlet, tak přejeme hlavně pohodovou cestu a hezké zážitky. A pojďme dál. Amarouny, centrální mozek lidstva, expedice Adam 84. Ano, následující reportáž úzce souvisí se seriálem Návštěvníci. Jeho ústřední hrdina Adam Bernau má totiž od včerejška v Brně vlastní most. A to v místě, kde kdysi stával jeho rodný dům. Vezmeme vás tam už za pár chvil.

0: hodin 21 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám pěkné sobotní odpoledne. Brněnské žabovřesky mají most Adama Bernaua. Ten stojí na místě, kde se před víc než 40 lety natáčely scény z rodného domu ústřední postavy seriálu Návštěvníci. Filmaři tehdy využili dům určený k demolici kvůli stavbě městského okruhu. Na slavnostním pojmenování mostu se podávali i amarouny.
1: V hvězdném prostoru AL-36 propočten neznámý objekt směřující k zemi. Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy.
2: K davu lidí pod mostem v Bráfově ulici promluvil centrální mozek lidstva. Úvodní melodii seriálu Návštěvníci slavnost pojmenování mostu symbolicky otevírá orchestr žáků nedaleké základní školy ve Veří. Na travnaté ploše vedle silničního mostu kromě hudby návštěvníky připomíná i maketa auta Lada ze seriálu.
3: Vozidla mohou samozřejmě měnit barvu, jezdit pod zemí, po vodě i pod vodou.
2: Adama Bernaua stvárnil herec Viktor Král. Z Nového Zélandu, kde teď žije, poslal video zdravici.
4: Kdyby mi někdo tehdy řekl, že budu mít jednou vlastnost v Brně, tak bych mu doporučil, aby si dal méně amaron.
2: Zraky lidí se teď upínají ke stěně z boku mostu, kterou ještě před chvílí halila velká černá plachta. Zakrývala si 8 metrů vysoký murál domu Adama Bernaua, u kterého jsou kromě hlavního hrdiny vyobrazení všichni 4 členové expedice Adam 84, včetně herce Josefa Dvořáka, který stvárnil Leo Kejna alias Emila Karase a u odhalování malby přímo asistoval.
5: Nikdy jsem nic takového nezažil a nikdo si nedal takovou práci s tím takhle mě vymalovat.
2: A máte v ruce amarouny, vzpomínáte si na to, jak chutnali před těmi, kolik to je, 40 lety, co se natáčel seriál?
5: Tohle má tu vlastnost, že já jsem nikdy a ani jeden z nás je neochutnali. To byla jenom prostě rekvizita, ze kterou jsme hráli celou dobu a nekoštovali jsme to.
2: Takže dnes poprvé ochutnáte amarouny.
5: Myslím si, že si to nechám na další 40 let.
2: Autorem murálu je umělec Oliver Heller.
6: Musel jsem poměrně složitě z dobových nákresů nebo zbylých fotografií toho domu sestavit toho, jak ten dům skutečně vypadal a celý ho překreslit a do toho zakomponovat postavy ve seriálu.
2: Nápad pojmenovat most po Adamu Bernauovi vznikl podle lidoveckého starosty Brna Žabovřesk Filipa Ledra tak trochu spontánně, když někdo na most asi před 2 lety umístil improvizovanou pamětní desku.
7: Tak se nám hrozně líbila ta myšlenka pojmenovat jednak ten most, který tady je vlastně na tom místě, kde se ten seriál natáčel a kde byl ten rodný dům toho Adama Bernaua, který v den jeho 11. narozeniny nezhořel. Ale zároveň jsme si hrozně říkali, že by ten vlastně ten dům tady mohl být aspoň teda v podobě toho muralu.
2: Most Adama Bernaua nechala radnice pojmenovat v den, kdy seriálový hrdina slaví narozeniny, tedy 12. června. Z Brna Šimon Franz, Český rozhlas.
0: A už za chvíli bude řeč také o nejpočetnějším srazu psů plemene Korgi. Co je to za psa? Uslyšíte za chvíli, teď ale Věra Martinová.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jsme rádi, že jste s námi. Je 14 hodin 30 minut. Přejeme dobré odpoledne. A pojďme teď otevřít region rekordů a kuriozit, který dnes budou milovat pejskaři. Protože se podíváme právě teď na legrační závody psů.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejpočetnější sraz psů plemene Korgi. Možná si, stejně jako já před časem, hned nevybavíte, jak pes Korgi vypadá. Tedy, má krátké nohy, liščí hlavu i uši, může vážit 10-12 kilo a jde původně o ovčáckého psa pocházejícího z oblasti Pembroke v jeho západním Walesu. Doklady o jeho existenci pocházejí už z 10. století. Korgi znamená ve velštině trpasličí pes. Teď je to ale spíš společník nebo pes hlídací. No a tohle cupitavé plemeno má každoročně v Praze svůj velký den. Tak velký, až z toho byl už dvakrát zápis do České knihy rekordů. Protože Korgi Czech Run a městská část Praha 4 uspořádali setkání co největšího počtu psů plemene Korgi na jednom místě. A v programu letošního 5. ročníku závodu Korgiů, při nich se soupeří v běhu na, dejme tomu, 100 metrů, se jich k pořízení společné fotografie v jednu chvíli sešlo i s majiteli celkem 167. To je nový český rekord, který osvědčili komisaři Pelřimovské agentury Dobrý den. Ale ještě zpět k těm závodům. Při nich je totiž velká legrace. Vítěz sice dokáže běžet podobně rychle jako nejrychlejší sprintéři, tedy atleti, 100 metrů za přibližně 11 vteřin. Ale většinou závod probíhá tak, že 9 psů běžeckých rivalů vylítne na povel ze startovní čáry, ale po 10, 20, někdy 50 metrech se začne zajímat o něco jiného, většinou o jiného psa z vedlejší dráhy, začnou se očuchávat, za chvíli se přidá další pes a někdy to končí i tím, že pak už nezávodí nikdo, obecenstvo se směje a psi běhají kolikrát i zpátky na start. A to i přesto, že takzvaní lákači na ně z cíle volají, mají pro ně i pamlsky, jenže to závodníky v tu chvíli nezajímá. Ale jsou šťastní. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
0: No a v dalších minutách na Českého rozhlasu Vysočina přidáme také informace o počasí, takže pokud vás zajímá, jak bude nadále a zítra, tak zůstávejte v naší společnosti.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré sobotní odpoledne, 14 hodin 43 minut. A máme tady také jednu veselou zprávu od chovatelů zooparku Zájezd na Kladensku, kterým se podařilo vylíhnout mládě orla savanového. Zřejmě jde o první úspěšný odchov v Evropě. A jak takový orel vůbec vypadá, proč se v zoo vyskytuje jen vzácně, uslyšíte už za malou chvíli, protože se do zooparku Zájezd ve vysílání vydáme.
1: Počasí.
0: Teď se ale ještě pojďme podívat také, jak bude. Podrobnosti má meteorolog Ondřej Brambus. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na aktuální stav počasí na Vysočině.
2: Aktuálně nám už ubývá oblačnost, zatímco během dne převažovalo oblačno a vyskytovaly se nám přehánky. Aktuálně už je spíše polojasno a na Vysočině už je to bez srážek. Teploty ty se pohybují většinou od 19 do 23 stupňů Celsia. Stanice Dukovany už se dostala lehce přes 23 stupňů a vítr ten nám fouká od západu a je většinou mírný do 25 km za hodinu, ale na některých místech přechodně i čerstvý.
0: Jak to bude vypadat po zbytek dne a během večera a noci?
2: Vypadá to, že toto počasí už by mělo vydržet, už by neměla výrazněji oblačnost přibývat, takže bude převažovat polojasno. Sever kraje má větší šanci na nějakou zvětšenou oblačnost a není vyloučena ještě nějaká drobnější přehánka v pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách, ale ta šance je už poměrně malá. Během noci pak bude převládat polojasná obloha, teploty budou od 11 do 8 stupňů Celsia a vítr z počátku noci bude ještě mírný, ale pak během noci bude slábnout.
0: A co nám slibuje neděle?
2: Zítra budeme začínat polojasnou oblohou, oblačnost bude ale poměrně rychle přibývat, takže během dne bude pak převládat oblačná obloha, opět s lokálními přehánkami. Ty přehánky budou četnější v severní polovině kraje, naopak na jihu bude více slunečního svitu a přehánky tam budou méně četné. K večeru pak bude celkově oblačnost ubývat a s tím se snižovat i ta četnost přehánek. Zítřejší den bude takový asi nejchladnější, maximální teploty od 16 do 19 stupňů Celsia a zároveň bude větrnější, zítra bude čerstvý vítr do 30 km za hodinu, bude foukat od západu a v nárazech může mít kolem 55 km za hodinu.
0: Takže na grilovačku to nevypadá. Říká Ondřej tedy Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu o tom, jaký stav počasí nás čeká dál. A já moc krát děkuji, mějte se krásně a naslyšenou příště.
2: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin 50 minut na Českém rozhlasu Vysočina dospívala zpěvačka Kristýna Ještě váhám. A tento dravec, ne Kristýna, obvykle snáší dvě vejce, druhé ale slouží spíš jako pojistka. A pokud se první mládě vylíhne zdravé a silné, obvykle druhorozeného sourozence zabije. Řeč je teď o orlu savanovém. Nově ho odchoval zoopark Zájezd na Kladensku. V evropských zoo je přitom vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě. Jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo na starém kontinentu.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany. Želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápy, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po 4 pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na 5. pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že tenhle druh snáší až 2 vejce, ale my vlastně tady za těch 5 pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o 1 vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně jeho

0: Nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test to určitě dělat budeme.
1: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Společnost KHNP má závěrečnou zprávu k průzkumům v Dukovanech. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Basketbalisté Pardubice a Nymburka se utkají v šestém ligovém finále. Zítra ráno očekáváme převážně oblačno s lokálními přehánkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Korejská firma KHNP už má závěrečnou zprávu ke geologickým průzkumům. Společnosti využije při dostavbě dukovanské jaderné elektrárny. Dokument o 6000 stránek zpracovala společnost ČES Energetické produkty. Provedla i více než 300 vrtů a zkoumala skoro 500 odebraných vzorků zemin a hornin.
6: Firma KHNP potřebovala zmapovat území, aby navrhla budoucí rozvržení areálu. Z výsledku geologického průzkumu například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než odborníci předpokládali. Místo je tak bezpečnější. Staveniště by měla firma převzít v roce 2029. Tereza Pašoutová, Český rozhlas.
4: Pietou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisté ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. O život přišlo celkem 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná muze památníku Lidice, pokračuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
7: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsme mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, protože v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
4: Pohřeb iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneiho začne v Teheránu 4. července. Potrvá 6 dnů, oznámila to iránská státní média. Chamenei zemřel ve věku 680 let při únorovém izraelsko-americkém útoku na Teherán. Tím Spojené státy a Izrael zahájili válku s Íránem. Agentura AFP připomněla, že celostátní pohřeb iránského duchovního vůdce začne v den, kdy Spojené státy slaví den nezávislosti. Írán Chameneiho tělo uloží do hrobu v městě Mašhad, kde se narodil.
8: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka dnes můžou získat titul v národní lize. Ve finálové sérii vedou nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. Šestý duel začne na východě Čech v 17 hodin.
5: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra ráno očekáváme převážně polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno s lokálními přehánkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má mírný, během dne pak čerstvý západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 za 110. kilometrem u Jihlavy silničáři tam uzavřeli pravý jízdní pruh.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu.
9: Když je člověk na tomhle světě pár desítek let, všímá si, jak se věci mění. Za moment v rozhlasovém sloupku se zastavíme u změn, které jsou příjemné a také nám ulevily od dřiny.

0: Je právě 15 hodin, 7 minut k tomu a ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne. Máme tu víkend, dobu, kdy se většina lidí věnuje domácnosti, ale zároveň také chtějí odpočívat. No a máme na to tedy pomocníky, o kterých napsala dnešní glosu Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Jednou v sobotu jsem dala prádlo do pračky a zmáčkla tlačítko. Pak jsem naskládala nádobí do myčky a zmáčkla tlačítko. Pak jsem pustila počítač, že napíšu další rozhlasový sloupek, ale moc se mi do toho nechtělo. Radši jsem začala googlovat recepty, co bych mohla uvařit k obědu. A do toho mi přišla na mobil zpráva od kamarádky, jestli nechci jít na farmářské trhy. Taková hezká, obyčejná domácká sobota. Některé věci se prostě nemění. Nebo ano? Před 60 lety v Československu automatické pračky nikdo neznal. Prádlo se namáčelo ve vaně, pak se přendávalo do obyčejné pračky doma nebo ve společné prádelně, pak se máchalo, ždímalo. První automatické pračky přišly až v 70. letech. Měly sice svoje mouchy. Ta naše skákala tak, že jsem si na ní musel občas sednout, aby nám nezdemolovala koupelnu. Ale přesto to byl veliký krok pro lidstvo, hlavně pro jeho ženskou část. Myčky se u nás začaly objevovat o dalších 20 až 30 let později, v 90. letech a po roce 2000. Když jsme si ji pořídili, rázem jsem přestala mít nepříjemně suché ruce, už jsem si je nemusela několikrát denně mazat krémem a po nedělním obědě jsem se mohla těšit na kávu, ne se hrbit nad dřezem. První počítač jsem měla dřív než myčku, hned na začátku 90. let. Překládání i psaní bylo rázem jednodušší. Člověk nemusel přemýšlet nad každým slůvkem, všechno se dalo změnit. A když o několik let později začal internet, bylo to ještě o něco snazší. Historické termíny z knihy Miky Valtaryho stačilo napsat do řádku vyhledávače, už nebyl důvod, abych kvůli ním chodila do knihovny a okouzleně listovala otovým slovníkem naučným. Zrovna tak mobilní telefon zpočátku znamenal úžasnou věc. Nikdo už nemusel sedět doma u telefonu a čekat na zavolání, ani obíhat telefonní budky po celém sídlišti, než našel tu jedinou fungující. Kdokoliv mohl kdykoliv zatelefonovat z mobilu. A všichni jsme začali být neustále k zaskižení, k dispozici, online a závislí. Všechno na světě má své výhody i nevýhody a tak je to od jak živa. Některé věci se prostě nemění. Nebo ano?
0: Tak a když máme takovou tu pohodu, tak za chvilku ještě u těch telefonů zůstaneme. Jestli se totiž letos chystáte do Chorvatska, navedeme vás do městečka Daruvar. Interaktivním způsobem se tam můžete seznámit s místní českou menšinou a osvěžit se sklenicí vychlazeného ležáku podle české receptury.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: mistrovství světa ve fotbale.
1: Ano, pojďme se ještě podívat na fotbal. Čeští fotbalisté se přesunuli z mexické Guadalajary zpět na svoji základní pro mistrovství světa poblíž Dallasu. Z více než 1500 metrů jsou tak znovu v nížině. Méně vytížení reprezentanti pak měli trénink na stadionu Mansfieldu.
2: V podvečer texaského času se proháněli po hřišti fotbalisté, kteří při úvodní porážce s Jižní Koreou střídali, nebo se nedostali do hry vůbec. Základní sestava měla jiný program.
3: Mají regenerační fázi, zůstali na hotelu. Je to vzhledem k tomu, že na hotelu máme taky zázemí, máme tam svoji vlastní posilovnu, máme tam místnost rotopery, takže vlastně ta část, aby ulehčila dolním končetinám, tak měli vyšlap na kole, potom nějakou posilovnu provedením kondičního trenéra a zbytku týmu fyzioterapeutů.
2: Vyprávěl v horkém počasí jeden ze šesti českých fyzioterapeutů, Martin Janoušek. Muž, který má s reprezentací bohaté zkušenosti. Na světovém šampionátu je ale jako většina fotbalistů a členů realizačního týmu premiérově.
3: Já jsem u týmu od roku 2010, takže 16. rok, a jestli jsme to dobře počítali, tak současným týmu jsou čtyři lidi, kteří zažili mistrovství světa v roce 2006. Je to vlastně Pavel Nedvěd, Jaroslav Plašil, pan doktor Krejčí a Eduard Pouska.
2: Říkal Martin Janoušek. Jako fyzioterapeut je jedním z článků realizačního týmu, který pracuje na tom, aby fotbalisty neovlivnili vnější vlivy. Přelety, horké a dusné počasí, změny nadmořské výšky, o kterých se hodně diskutovalo.
3: Co jsme se kontrolovali data a i pocity hráčů, tak myslím, že jsme ten včerejší zápas nebo kluci ho zvládli velmi dobře a za to jsem rád.
4: Jak vy to berete? Jaký podíl mají data a jaký má pocit toho hráče z fyzioterapeutického hlediska?
3: Tak oběrové jsou důležitý, samozřejmě ta empatie do toho patří a sport bez empatie, bez pocitu nejde dělat. To znamená, že umí tom číst, a druhá věc je taky to, že je důležitý vlastně ty hráče znát po delší dobu, vědět, jak se chovají, vědět, jak reagujou po té zátěži, všichni mají odehraný nějaký počet zápasů, takže tohle to všechno je potřeba dávat dohromady. Proto ten tým je tady široký, rozlečený a vlastně komunikujeme napříč a myslím si, že se snažíme pro ty kluky udělat ten servis co nejlepší, aby oni měli čistou hlavu na svoji práci na hřiště a věděli, že v nás mají oporu.
2: Zdůrazňuje fyzioterapeut Martin Janoušek. Čeští fotbalisté teď mají den úplného volna, pak se vrátí k tréninku a přípravě na důležitý zápas s Jihoafrickou republikou, který odehrají v Atlantě ve čtvrtek v našem přímém přenosu. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobré odpoledne. Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku a právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje je nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlastní tu pověstný je národ.
4: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
2: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
2: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům je obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
6: Je tradice, pověst grada Daruvara i Češka.
7: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
2: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
8: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
9: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastní potřeby.
10: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
9: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: A co dělávali hospodáři v těchto červnových dnech a jakými pranostikami se řídili, tak to uslyšíte za chvíli v pořadu Bejvávalo.
11: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte dobré sobotní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme 15 hodin 35 minut a užívejte samozřejmě dnešní pohodu v naší společnosti i nadále. Dříve chodívali hospodáři sice nočasně z rána za rosy. Kdo pamatuje, tak ví proč. A teď nám to také vysvětlí Miroslav Marek s dědou Součku v dnešním pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Červen voní senem, říkávali naši pradědové hospodáři v těchto červnových dnech.
3: Boleť mi ne, je čas senoseče. A tohle je jedno z dávnejch pranostikových rčení, který na to naše předky upozorňovali.
2: Bylo jich ale mnohem víc.
3: Nožeť, když pokosit v těchhle dnech trávu pořádně, aby byla dost vysoká, ale ne už přerostá, nedej bože už voschlá, to byl pro zemědělce úkol prvořadej.
2: Bylo potřeba se činit, ale taky k tomu musela člověku dopomoc nebesa. Počasí hrálo velkou roli.
3: No, nejdřív musela ta tráva pořádně vyrůst, což se stalo, když z hůry přišla vláha. Můj děda říkával, když dá nebe deštíčka, bude pěkná travička a z ní dost seníčka.
2: Šlo o to, že senoseč přinášela společně s podzimní otavou zásobu krmiva na zimu pro kravku a pro další domácí zvířata.
3: Jo, takhle v souladu s tím každoročním životaběhem se prostě za našich časů žilo.
2: Žádný každých 10 dní posečený trávníky. Tráva to byla obživa.
3: A sýct jsme chodili hodně brzo ráno. Kolikrát, když se ještě ani nerozednívalo, zašera.
2: Takže v kolik?
3: No, na hodinkách by to bylo něco málo po 3. hodině raní.
2: A chodilo se hlavně, když padla rosa, že jo?
3: Rosa, to je sekáčova druhá kosa. Takhle nás mladý poučoval tatínek a taky říkal, když se seče za rosy, nejvíc se pokosí. Každej majitel louky věděl, že vohně líp se taky seče louka, která včera zmokla. A nebo, jak říkám, po ránu louka s dostatkem rosy. Ne nadarmo jest v rádci selským psáno. Když je večer déšť nebo silná rosa, z rána nejlíp zpívá kosa.
1: Bejvávalo.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lado, řekni fór.
1: No tak jeden od doktora. Takhle mladá žena u zubaře, jo. Prosím vás, pane doktore, mě bolí šestka tady vpravo dole. No tak se posaďte, otevřte ústa. No to je maličko, to je jenom ulomený kousek plomby. A pane doktore, to mi budete jako vrtat? No pochopitelně to se musí vyvrtat, vyčistit a zaplombovat. Ježíš, pane doktore, já se vrtání hrozně bojím. To já bych snad radši rodila. Mladá paní, tak to se ale musíte rychle rozhodnout. Víte, abych věděl, jak mám to křeslo nastavit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Tak to byla Helena Vondráčková na Českém rozhlasu Vysočina krátce před 16. hodinou a s ní se blíží hvězdné návraty. Patrik Rozehnal a Ondřej Kepka dnes společně zavzpomínají na herečku a známou recitátorku Gabrielu Vránovou. Dozvíte se, kde vyrůstala, jak brala její role rodina i jak vzniklo její celoživotní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Zazní málo známé i legendární ukázky jejich rolí a také písničky. To vše nabídneme hned po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Tak zůstávejte v naší společnosti.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysočina na začátku roku přišla o víc než 1000 obyvatel. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Mírová dohoda mezi Amerikou a Íránem bude podle Pákistánu dokončena do 24 hodin. Zítra ráno očekáváme převážně polojasno, přes den už oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet obyvatel Vysočiny klesl v letošním prvním čtvrtletí o zhruba 1000. Zemřelo více lidí, než se narodilo. Podle Českého statistického úřadu ke konci března žilo v kraji bezmála 515 tisíc lidí.
2: Za úbytek obyvatel na Vysočině může částečně i stěhování. Nejvíce migrace zasáhla Jihlavsko. Nejcitelněji se ale na počtu obyvatel podepsala přirozená výměna. Zatímco v prvním čtvrtletí na Vysočině zemřelo skoro 1500 lidí, dětí se narodilo jen zhruba 850. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
3: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
0: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s výtkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Dohodu o míru mezi Spojenými státy a Íránem by měli zástupci obou zemí podepsat podle pákistánského premiéra Shahbáza Šarífa do 24 hodin. Šaríf už včera potvrdil dohodnutí finálního textu mírové dohody. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že Washington by mohl s Teheránem tento víkend podepsat memorandum o porozumění. Podle agentury Bloomberg by se to mělo stát zítra v Ženevě. Íránská média ale tuto informaci popřela. Sport. Moderní pětibojař Marek Grič doběhl na světovém poháru v Budapešti těsně pod stupni vítězů. O bronzovou medaili přišel 28-letý reprezentant při závěrečné páté střelbě, kdy se před ní dostal Ukrajinec Kovalčuk. Druhý český finalista Matouš Tůma byl osmý. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra ráno očekáváme převážně polojasno, v průběhu dne už oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má mírný, během dne pak čerstvý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Za 105. kilometrem u Větrného Jeníkova silničáři uzavřeli pruh pro pomalá vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je tu další příběh. Další vyprávění. Další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
5: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
4: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
5: S vámi je švanda.
4: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
5: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
4: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
5: A spusťte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
4: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
5: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
4: Tak to s námi zkuste i vy.
5: A víte co, teď vám povím já svůj příběh celý, nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
4: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku, kde ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes Zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudrata.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Pokračujme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen 2 sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
0: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
0: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
0: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
1: Hvězdné návraty.
5: Než se v řece vír otočí, když se valí příval, než li dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než li zvedneš své obočí,

Žije náš cit vůbec žít?

0: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som pohana, preč som

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám na Anky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu? Už to.
5: Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřihla šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Jolky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
6: No, ty prasáku,
7: co na tom kříku? Na tom je kříku akorát to, že do tyhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. Ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přivržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, řekni,
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
6: No, to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? To, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
7: Víte, to je podobný typ.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová u

0: příběhy na pokračování. Získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
1: Tři růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom dva jako partneři, nebo dvě role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
0: Zvukově, prosím
1: zvukově,
0: vás.
1: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to dva hlasy, a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
2: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li, mocímermo, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
4: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
5: Já jsem hrdina.
4: Aha.
5: Pepík.
4: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
5: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravují.
1: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
0: ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
1: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
4: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokouš

0: Chtěla jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne tam, pak do zvláštní školy.
1: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku předčila ten seriál.
2: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
1: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky. A chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, jim si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Humpolce, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V zámeckém parku v Třebíči zbývá dokončit poslední úpravy. Na tradiční romskou pouť do baziliky na svatém kopečku v Olomouci přijelo několik set Romů z Česka i Slovenska. Rakousko od pondělí o 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti 4 sousedních zemí. Zítra ráno očekáváme převážně polojasno, přes den už oblačno s lokálními přehánkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Obnova zámeckého parku v Třebíči skončí letos. Město uzavřelo smlouvu s dodavatelem poslední etapy oprav. Práce vyjdou na téměř 4,5 milionu korun. Lidé by se v hotovém parku mohli poprvé projít letos na podzim. Uvedl to starosta Pavel Pacel z Hnutí pro Třebíč.
2: Termín realizace od 1. září do 30. listopadu letošního roku. Jedná se o třetí část zámeckého parku, která spočívá v úpravě té části, která propojuje pod zámeckou nivu a areál Polanky.
0: Stovky Romů se dnes sešly v areálu baziliky na svatém kopečku v Olomouci. Tradiční romskou pouť zahájila bohoslužba, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Odpoledne patřilo hudbě, tanci, divadlu nebo aktivitám pro děti.
3: Odoj kelen me tu na kama. Jedem!
4: Jiřina Somsijová je vedoucí olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě. Na svatý kopeček přijela s několika děvčaty, aby předvedli vystoupení v romských krojích.
3: Tančíme už, já v tom dělám 35 let, tak já už mám čtvrtou generaci děti.
4: Z Česka na letošní romskou pouť podle organizátorky Barbory Cigánkové z olomoucké charity dorazili lidé například z Přerova, Ostravy nebo Prahy.
5: Smyslem akce je v podstatě setkat se, vytvořit společně se pomodlit a sdílet si, říct si, jak se máme, a být společně radostní.
4: Letošní ročník byl v pořadí 28. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura DPA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům šengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích Unie ukončily.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková si po 2 letech zahraje o titul. V semifinále turnaje v nizozemském Hertogenboschi porazila 6-3 a 7-6 Linetovou z Polska.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra ráno očekáváme převážně polojasno, v průběhu dne už oblačno s lokálními přehánkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má mírný, během dne pak čerstvý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením v koloně počítejte v brněnském směru dálnice D1 před dopravním omezením na 110. kilometru u Jihlavy. Silničáři tam uzavřeli pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V dnešním díle cyklu Stopy fakta tajemství se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře obklopeného mystikou. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která z ničeho nic zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy? Pátraní Stanislava Motla začíná už po písničce. Tak poslouchejte.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Dívka z obrazu, aneb ztracená láska Alfonse Muchy.
1: Dlouho jsem měl pocit, že ji důvěrně znám. Dívala jste na mě velkýma, zdálo se mi, že poněkud udivenýma očima. Husté hnědé až nazrzlé vlasy. Tvář vyzařující jemnou až melancholickou krásu. Smyslná ústa, velmi štíhlá pro muže, neobyčejně přitažlivá postava. Viděl jsem ji na obrazech, na plakátech. Všechna tato díla, která vznikla na přelomu 19. a 20. století v Paříži, měla jednoho autora. Jmenoval se Alphonse Mucha. A jméno oné tajemné ženy Berthe de Lalande, jedna z velkých záhad pozorodného života Alphonse Muchy.
0: Kdo byla tato mladá žena, která hrála v jeho životě celých 8 let tak důležitou úlohu, žádný neví. Zmizela a schází i vysvětlení totální likvidace všeho, co se k jejich intimnímu a dlouhotrvajícímu poměru vztahovalo.
1: Tato slova napsal Jiří Mucha, syn slavného představitele secesního dekorativismu, ve svém obsáhlém díle Alphonse Mucha. Při našich opakovaných setkáních se mi několikrát svěřil, že příběh této dívky je pro něho úplně tou největší záhadou, na kterou při psaní této knihy narazil. A že tohoto muže, spisovatele, překladatele, scenáristu, někdejšího válečního reportéra, mimochodem jediného Čechoslováka mezi válečnými zpravodaji západní fronty, jen tak něco nepřekvapilo. Prvně se o existenci Berthe de Lalande dozvěděl od dávného otcova pařížského přítele, nakladatele Henri Bureliéra.
0: Kdo byla Berthe de Lalande, jsem z těch několika drobných nálezů mohl pouze hádat, tak jako skládají archeologové ze zlomků kostí představu o pračlověku. Mohla být jednou z dívek, jež chodili k Madame Charlotte, ale také známost z výletů do pařížského okolí. Soudě podle rukopisu byla prostá, velmi jednoduchého původu, tichá, neprůbojná, hospodárná a laskavá.
1: Uvádí Jiří Mucha. Madame Charlotte, to byla legendární postava tehdejší Paříže. Její kavárna, využívaná spíše jako jídelna, se ve své době stala střediskem studentského a bohemského života. Právě nad jídelnou paní Charlotte měl Alphonse Mucha svůj ateliér. Jiří Mucha měl při psaní svého obsáhlého díla velmi zdatného spolupracovníka, lépe řečeno spolupracovnici, Martu Kadlečíkovou. Pět let po smrti Jiřího Muchy, zemřel v roce 1991, vydala Marta Kadlečíková knihu s názvem Lásky Alphonse Muchy. V ní se, také díky poznámkám, které si při spolupráci na knize Alphonse Mucha vedla, rovněž věnuje tajemné dívce z obrazu a plakátu či fotografií. O tom, jak ona dívku vnímala, se v její knize píše.
2: Myslím, že byla spíše hezká než krásná. Na portrétu nazvaném Čtenářka působí smyslně a uvolněně. Nevšimavá k poctě, že je portrétována. Na maličkých amatérských fotografiích, pořizovaných u přátel na venkově, stojí Berthe poněkud toporně. Možná, že byla stydlivá a znervózňovala ji nutnost tehdejší dlouhé expozice. Na pastelu z roku 1904 už je to dáma v krajkách, hledící neklidně do objektivu nastalé reality.
1: Marta Kadlečíková uvádí, stejně jako Jiří Mucha, že Berthe před seznámením s Alphonsem Muchou v polovině 90. let působila nějakou dobu v Rusku, co by vychovatelka. Pro Alphonse Muchu musela hodně znamenat. V jeho společnosti žila, jak už víme, minimálně 8 let. Až zhruba do doby, kdy Alphonse Mucha v roce 1906 odcestoval navždy z Paříže. Poté, co se ho v životě objevila o 22 let mladší Marie Chytilová, pozdější matka jeho dvou dětí, Jaroslavy a Jiřího. Opět čteme z knihy Marty Kardečíkové Lásky Alfonse Muchy.
2: Jejich první setkání si při nejlepší vůli nedovedu představit. Někdo je někde seznámit musel, ale ten okamžik se ztrácí v mlze nedostatku informací. Předpokládám, že do ní zamilovaný byl. Přinejmenším mezi nimi vzniklo silné erotické pouto, jinak by v jeho životě nezaujala tak trvalé místo. Později, jak už to tak bývá, se jejich vztah sklidnil. Ale dokud se v roce 1903 neobjevila vážná adeptka na roli manželky, nebyl důvod nic měnit. Oženit se s Bert nechtěl zcela jistě a ona se při svém zřejmém nedostatku agresivity asi nepokoušela jeho postoj měnit.
1: Jiří Mucha mnohokrát řekl a mnohokrát napsal, že dlouholetému odmítání ženitby měl jeho otec několik důvodů. Především stále věřil i v čase největší pařížské slávy, že se jednou vrátí domů a cizinku si brát nechtěl. Kromě toho Alfons Mucha, kterého do vyšin slávy doslova katapultoval jeho dnes světově proslulý plakát divadelní hře Gismonda se Sarah Bernhardtovou, žil především pro své umění, pro svou práci. Mohlo však více či méně ovlivnit jeho smutný příběh z mládí. Jiří Mucha mi vyprávěl.
0: Ve své době byl můj otec doslova zbožňovaný ženami, zejména proto, že byl tak rezervovaný a že většinou odmítal bližší kontakt. Hodně si ženy idealizoval. Stačí se zadívat na některá jeho díla, na některé portréty. Hodně těch žen má skoro až dětské tváře. Myslím, že původ je v jednom z otcových tajemství. Když byl ještě velmi mladý, zamiloval se do sotva 13-leté dívenky. Byla to dětská nevinná láska. Ona však velmi brzy zemřela. Myslím, že ho to na celý život poznamenalo. Tuším, že tato nešťastná láska v něm vytvořila jakýsi nedostižný ideál, obraz lásky, který snad ani není z tohoto světa.
1: Jiřímu Muchovi se podařilo zjistit, že ona nešťastná dívka se jmenovala Marie. Jak se dnes všeobecně ví, v roce 1887 přišel tehdy 27-letý Alfons Mucha do Paříže. Spolupráce s již zmíněnou výraznou hereckou osobností Sarou Bernhardtovou, jež byla o 16 roků starší, byla počátkem jeho celosvětové slávy. Stal se, jak by se dnes řeklo, pařížskou celebritou největší velikosti. Zvláště poté, co se mu podařilo stvárnit Sáru Bernhardtovou jako dámu s kameliemi. Toto dílo je dodnes považováno za jeden z vrcholů secesní grafiky. Jiří Mucha ve své knize cituje text, který o jeho otci zveřejnil šéfredaktor časopisu La Plume, Léon Deschamps, poté, když Alfonse Muchu navštívil v jeho ateliéru.
0: Má delší vlasy, které se mu vlní do čela. Jeho gesta jsou zdrženlivá, chování lehké, přirozené. Ruka tu a tam uhlazuje nepěstěný vous přistřižený pouze nůžkami. Na sobě má kalhoty z šedého sukna a košily z černého hedvábí zdobenou výšivkami a zapínající se na rameni. Jediný luxusní prvek v jeho pracovním úboru. Člověk cítí, že základním rysem jeho povahy je laskavost. Přílišná laskavost, kterou nedokáže nikomu nic odepřít a která mu jistě způsobí v budoucnu nejednu potíž. Pátrání po Bert de Lalande, tajemné muze světově proslulého malíře Alfonse Muchy, který později zahladil všechny stopy její existence, pokračuje.
1: Alfons Mucha usilovně pracuje, ale také žije. V jeho ateliéru se scházejí nejvýznamnější osobnosti doby. Také krásné ženy. Prožívá několik lásek. Bude mezi ně patřit i Růžena Jesenská, autorka zamilovaných románů a erotické poezie. O tomhle všem však víme velmi málo. Už také proto, že Alfons Mucha ještě za svého života systematicky a usilovně ničil mnohé stopy, které v tomto světě zanechal. Proč tohle Alfons Mucha dělal? Důvodu může být několik. Možná to souviselo i s tím, že kolem tohoto muže se neustále vznášela jakási aura tajemství. měl hluboký vztah k mimosmyslovému vnímání, k mystice. Jeho životní postoje do jisté míry určovalo také svobodné zednářství. Svého času jsem si na tohle téma povídal se spisovatelem a filmovým dokumentaristou, dnes již bohužel zesnulým Janem Boňkem. Vzpomínal, že když pracoval na knize Praha Alfonse Muchy s podtitulem Nechtěný návrat svobodného zednáře a tvůrce světového uměleckého stylu, nacházel jedno překvapení za druhým. Zmínil se v té souvislosti také o zde už několikrát vzpomínané Martě Kadlečíkové.
3: Korunu tomu dala Marta Kadlečíková, což byla dlouholetá přítelkyně Jiřího Muchy, která se pokusila napsat opravu životopisu Alfonse Muchy, ale ona tu knihu nedokončila, to torzo později vyšlo, ale ona tam píše: měla jsem k dispozici rodinný archiv, fotografie, navštívenky, dopisy, kalendáře, diáře. Co bylo pro mě hlavním překvapením, že malíř už od doby, kdy vznikaly ty dokumenty, počítal s tím, že jednou se v tom bude někdo hrabat, takže on velmi důsledně vymazával třeba z diářů černou barvu jména, která nechtěl, aby byly spojena s jeho osobností, tak to prostě zmizela. To znamená, že Mucha si skutečně budoval svoji představu o sobě takovou, která zdaleka neodpovídá skutečnosti.
1: A Jiří Mucha v knize Alfons Mucha.
0: Jednoho dne otec udělal konec a s neobyčejnou důkladností zničil všechno, co Bert de la Lande třeba jen vzdáleně připomínalo. I ve starých zápisnících, jež si schovával a kde jsou většinou pouze adresy a data, přeškrtal některá slova, jež se k ní asi vztahovaly, do nečitelnosti.
1: Mlčel, lépe řečeno mlžil, také Muchu blízký přítel, nakladatel Henri Bourdelier. Už o něm byla řeč. Jiří Mucha vzpomínal, že ho navštívil už jako velmi starého muže v Paříži. Během tohoto rozhovoru padlo i jméno této tajemné ženy. Starý pán pak prý začal odpovídat neurčitě, odvolal se na špatnou paměť a nakonec poskytl jen dvě informace.
0: Bert de la Lande byla řadu let otcovou intimní přítelkyní a její celostránkový portrét, dívka čtoucí v křesle u okna, vyšel ve zvláštním čísle La Plume věnovaném Muchovi. Pan Bourdelier dokonce ono zvláštní číslo vyhledal ve své knihovně a ilustraci mi ukázal.
1: Psal Jiří Mucha. Uběhla řada let. A syn Alfonse Muchy začal shromažďovat dokumenty o otcově životě. Tehdy také hledal dokonce velmi usilovně všech 10 či 12 výtisků zvláštního čísla La Plume, které měl Alfons Mucha ve svém osobním archivu. Zmíněný portrét však nebyl ani v jednom z nich. Jiří Mucha, jak vzpomínal, rezignovaně usoudil, že ho pan Bourdelier zřejmě ukazoval jiný časopis.
0: Jednoho dne se mi dostal do ruky úplný ročník La Plume z roku 1897 a tam na stránce 437 byl onen portrét dívky u okna, přesně tak, jak jsem si ho od pana Bourdeliera pamatoval. Nyní jsem teprve zbystřil. Nebylo pochyby, že otec stránku ze svých výtisků vytrhal.
1: Autor životopisné knihy o Alfonzu Muchovi se neměl vzdát. Záhadná Bert mu nedávala spát. Potleze objevil, tentokrát v pozůstalosti otcovi sestry Anny, dvě pohlednice. Z nich Jiří Mucha usoudil, že jeho teta, provdaná později za známého spisovatele a nakladatele Filipa Kubra, musela Bert dobře znát. Anna rovněž korespondovala s bratravou pařížskou hospodyní Luizou. Ta se jí v jednom z dopisů roku 1903 svěřila, že je právě s madame Bert na prázdninách, u moře. Podle dochované korespondence dospěl Jiří Mucha k závěru, jak píše, poměr tedy trval až do roku 1904, kdy už se znal 3/4 roku s mou matkou.
0: Pak se nalezla další pohlednice, poslaná tentokrát otcem z Prahy s nečitelným datem, za to s podpisem Bert de la Lande připsaným vlevo dole. Byla s ním tehdy v Čechách a setkala se s jeho příbuznými.
1: Můžeme číst v knize Alfons Mucha. Později se povedlo objevit v pozůstalosti zmíněného nakladatele Henri Bourdeliera snímek, na němž je Alfons Mucha i z Bert. V roce 1964 následoval další objev. To když filmový kritik Elliot Stein ukázal, bylo to v Paříži Jiřímu Muchovi, francouzskou verzi knihy Ilsa, princezna Tripoliská. Je to povídka od francouzského dramatika libretisty Roberta de Flair. Kniha je považována za nejvýznamnější dílo secese. Pro nás je důležité, že tuto knihu ilustroval svými barevnými litografiemi jejich rovných 143 právě Alfons Mucha. Do knihy, kterou měl ve své sbírce zmíněný Eliot Stein, je tuškou vepsaný ex libris. Madame Berthe Mucha. Považoval se tedy Berthe již za Muchovu ženu? Vysvětlení můžeme najít i v knize Lásky Alfonse Muchy.
0: V jednom dopise prosí Alfons svého přítele pana Bureliera o dovolení, aby jeho žena, ma femme, směla v jeho nepřítomnosti navštívit paní Burelierovou, protože se jistě bude cítit osamělá. Takové titulování ovšem ve Francii, kde mají pro podobné situace odjakživa pochopení, vůbec nic neznamená. Je to jen ozdobný přehoz zakrývající rozestlanou postel soukromí, můstek pohodlně překlenující společenské rozpaky. Zdá se, že Muchových rumrajchů se Berthe nezúčastňovala. Snad na to nebyla svým společenským zařazením a vzděláním dostatečně oslnivý zjev. Možná o to sama nestála.
1: Jak Jiří Mucha zjistil, Berthe si s otcou sestrou Annou vyměnila několik dopisů. Z jednoho z nich z roku 1903 lze vyčíst, že ji Alfons Mucha občas poslal do ciziny. Jezdil s ní k moři. Berthe Anně popisuje švýcarskou přírodu, kde právě pobývala. K úplnému štěstí jí chybí pouze Alfonsova přítomnost. Je totiž přesvědčená o tom, že by tu namaloval krásná plátna.
2: Jestli pak od něj máte zprávy, v každém případě vám o něm mohu podat zcela čerstvé a jen ty nejskvělejší. Vašemu drahému bratříčkovi se nemůže dařit lépe. Plně pracoval, nicméně využil prázdnin také k pobytu na venkově. První polovinu srpna byl u pana Freund de Champa, potom pobyl několik dní v Neji u svého přítele, jednoho Čecha. Dělali spolu studie krajiny v Buloňském Lysíku a teď se vrátil, vypadá skvěle, aby strávil 14 dní u moře. Je spokojený, protože namaloval několik olejových studií, 4 postavy a 2 krajiny.
1: Freund de Champ, bohatý výrobce barev, měl dceru Gilbertu. Ta patřila k velkým obdivovatelkám Alfonse Muchy. Ale zpět k Berthe de Lalande. Ví se, že navštívila i Moravu, kam ji Alfons Mucha postal za svými příbuznými. O Berthe dobře věděl i Muchův kamarád, předčasně zesnulý malíř a ilustrátor, autor největšího obrazu v Čechách, panoramatu Bitva u Lipan, Luděk Marolt. Ten totiž rovněž pobýval v Paříži. V dopisu z roku 1896, zveřejněném v knize Alfons Mucha, Marol se mu příteli píše.
0: Tak co děláš? Už jsi odstěhovaný? Nosíš domů brambory, řetkve, kopr? Nyní ti může ta tvá udělat knedle. Tak si nech dobře chutnat, jen aby ti nepřišli draho, aby tě to nestálo tvou svobodu. Radši jes u Charlotte. No, to musíš vědět, ty nejlepší.
1: A jiný Marolův dopis už z roku 1897 a z Prahy končí slovy.
0: Pozdravuj tvoji paní, prosím tě, od nás obou.
1: A pro zajímavost, další citát z Mucha dopisu určeného po svém opětovném návratu do Paříže příteli Bureliérovi.
0: Jsem tedy znovu ve svém ateliéru s mou paní. Chtěl jsem vás zajít pozdravit, ale vidím, že je rychlejší napsat. Moje paní se také připojuje a jak se zdá opravdu z celého srdce.
1: Jak rovněž Jiří Mucha ve své knize zdůrazňuje, to, že Alfons Mucha nazval Berthe svou paní, neznamená, že by se toto oslovení mělo vztahovat pouze na manželku. Protože ve Francii i muž, který pozve dívku na několik dní do Monte Carla, ji představuje ma femme, byť měl doma ženu se 3 dětmi. Jak už bylo řečeno, vztah Alfonse Muchy a Berthe de Lalande trval 8 let. Kontakt mezi oběma pokračoval ještě i v roce 1904, tedy se Alfons Mucha zamiloval do o 22 roku mladší Marušky Chytilové. V roce 1903 přijal coby žačku ve svém pařížském ateliéru. V dopisu z roku 1905 určeného Anně Alfons Mucha píše:
0: A můžeš psát de Lalande, zachovala se dobře.
1: Pro Jiřího Muchu to byl, jak doslova napsal, výmluvný klíč k otcově citové krize z roku 1904, kdy Bert měla ustoupit z jeho života. Jak se zdá, oddaná a zřejmě i cituplná a přirozeně inteligentní Bert za 8 lety své lásky zavřela tiše a ohleduplně dveře. Příběh pátrání po záhadné dívce z obrazu však stále ještě pokračuje. Jistého dne, když se v Paříži odehrávala výstava děl Alfonse Muchy, dostal jeho syn Jiří zajímavý vzkaz. Neznámá osoba mu sdělovala, že má po jeho otci zajímavé památky.
0: Navštívil jsem ji a nalezl velice starou dámu v bytě, kde mne ihned zarazil otcův portrét od malíře Wiesnera, identický s tím, který mám doma. Na moje otázky odpovídala madame Trolli vyhýbavě, ale nakonec se zdráhavě přiznala, že je lis, neteř Bert, a můj otec byl jejím kmotrem. Několik dopisů psaných dětskou rukou s podpisem lis, se kterými jsem si nevěděl rady, se rázem objasnilo. Pak mi ukázala v sousedním pokoji pastel znázorňující Sáru Bernardovou jako princes Luantén s otcovým věnováním Bert de la Lande. Přinesla mi ještě několik drobností, mezi nimi črty malované na velkých obláscích z bretaňského pobřeží.
1: Tedy se také Jiří Mucha dozvěděl, že Bert de la Lande zemřela v roce 1957. V srpnu 1939 se odehrál epilog této záhady. 14. července 1939, 79. Alfons Mucha, krátce poté, co prodělal výslech na gestapu, umírá. Syn Jiří se mezitím v Paříži nechal zaevidovat do řad československého vojska v zahraničí. Riskuje a vydá se do Prahy. Na otcův pohřeb.
0: Vracel jsem se po otcově pohřbu do Paříže. Lépe řečeno, dostával jsem se poloilegálně z obsazené Prahy a využil jsem poslední možnost poukázat si nějaké peníze za hranice. Vyplnil jsem předepsaný formulář na povolenou částku 2000 korun a odnesl jsem ho do banky. Úředníkovi stačil pohled na jméno, sumu a mou pražskou adresu. Jako obvykle, řekl, pro paní de la Lande, že ano?
1: Jak Jiří Mucha vzpomínal, v těchto chvílích mu šlo doslova o minuty. Neměl ani čas na údiv. Musel co nejrychleji zmizet.
0: Teprve o mnoho let později jsem se mohl k záhadným poukazům peněz do Francie vrátit. Ale to už se i tato poslední stopa, utajovaná takřka 40 let, ztratila.
1: Bert de la Lande zemřela, jak už víme, v roce 1957. Nikdy se neprovdala. V dalších letech zřejmě hodně vzpomínala. Jak už to tak u žen s podobným údělem bývá. Milovala výjimečného muže, který se stal jejím osudem. Byla jeho muzou. Rozdávala se mu. Vědomě se mu obětovala. A když přišel její čas, ustoupila mu z cesty. Výjimečná, chápající, dívka z obrazu, která se propadla do zapomnění.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: len pralečí.
1: 17:42 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, dozněli No Name. A já se ptám, máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám teď přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
3: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

17 hodin 51 minut, blíží se nám 18. hodina, ladíte Český rozhlas Vysočina a za chvíli tu také budou dechovky na vaše přání. Chcete udělat radost svým blízkým písničkou? Pak určitě neváhejte a otevřete náš web vysočina.rozhlas.cz, vyplňte formulář s přáním do dechovek pro Vysočinu a za pár minut startujeme.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Společnost KHNP má závěrečnou zprávu k průzkumům v Dukovanech. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Británie oslavuje narozeniny krále Karla III. Zítra ráno očekáváme převážně polojasnou, přes den už oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kluhánek. Korejská firma KHNP už má závěrečnou zprávu k ekologickým průzkumům společnosti využije při dostavbě Dukovanské jaderné elektrárny. Dokument o 6000 stránek zpracovala společnost ČES energetické produkty. Provedla i více než 300 vrtů a zkoumala skoro 500 odebraných vzorků zemin a hornin.
3: Firma KHNP potřebovala zmapovat území, aby navrhla budoucí rozvržení areálu. Z výsledku geologického průzkumu například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než odborníci předpokládali. Místo je tak bezpečnější. Staveniště by měla firma převzít v roce 2029. Tereza Pašoutová, Český rozhlas.
2: Pětou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisté ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. O život přišlo celkem 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice. Pokračuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
4: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsou mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, protože v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
2: Velká Británie slaví královy narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oslavy panovníků si ale Britové kvůli lepšímu počasí tradičně připomínají v červnu. Tento ceremoniál se slaví už déle než 260 let. Ulice Londýna zaplnily tisíce lidí.
5: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
2: Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru ve vodním slalomu na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu třetí. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 9 stupňů. Zítra ráno očekáváme převážně polojasno, v průběhu dne už oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má mírný, během dne pak čerstvý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Do úterý potrvá uzavírka silnice 406 v Třešti. Důvodem je oprava železničního přejezdu, která začala dnes ráno. Objízdná trasa vede přes Dolní Cerekev a Batelov.
1: Zelená vlna
6: známe lepší cestu.
7: Je tu sobotní podvečer, 13. června, svátek má Antonína Tobiáš. Přejeme tedy jen to nejlepší a teď už hrajeme dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a zahrát si pěknou písničku. Pojďme to tady společně vybrat, ale na úvod, ne na závěr. A to ještě brzy. Na úvod tu máme dechovou hudbu Antonína Votavy. Smál se měsíc.
6: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina pojďme plnit hudební přání, samozřejmě na zavolání. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz nebo taky SMS-kou ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. No ale teď už tedy pojďme plnit přání Jirkovi z Humpolce, který se dovolal. Jirko, já vás vítám, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer přeju všem posluchačům. Dneska mám milou povinnost dát zahrát a popřát Láďovi Trnkovýmu kamarádovi a do nebíčka Toníčkovi Vondráčkovýmu, protože to je zase Toníček a tenhle Láďa má narozeniny. Takže Láďo, přejem ti hodně zdraví, štěstí, pohody, boží požehnání, to ti přejou kamarádi od svou z Orlíka, kde se scházíme každý úterý, aby jsme se stále ještě scházeli a dobře se tam bavili. A všem posluchačům přeju pevné zdraví, štěstí a pohodu. A děkuji za zahrání.
0: Přejeme všechno nejlepší a i vám hodně zdraví, Jirko. Mějte se krásně, ať se vám daří.
1: Já vy taky.
0: Já děkuji taky. A naslyšenou příště. Tady už je Vysočinka s písní pro tátu.

0: Tak to byla Vysočinka a pojďme na další písničku a kapelu, kterou vybral Honza. Zdravím tě do Brna, Honzo. Hezký dobrý podvečer, pracovní a pověz, komu budeme hrát.
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu. Ano, pracovní podvečer, opět pracuju. No a my jsme se bavili, že by bylo fajn, kdyby nějaká kapela udělala takzvaně píseň práce, že jo, v dechovkovým podání, že jo. Mm-hmm. Zjistili jsme, že to zpívají buty. Ano. Že to zpívají buty.
0: Buty zpívají píseň dechovkovým, práce.
1: V dechovkovým podání by to bylo fajn. No nicméně vybral jsem píseň domová teda od Golčovanky, no a bude pro tebe a pro ty moje kamarády, jo, tu celou partu dechovkových kamarádů, od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Lídě do Kališ, Verči Marie do Pelhřimova, Joškovi do Herálce a všem, co prostě mají rádi dechovku, tak jako já, no a pracujeme, takže práci zdar a dechovce zvlášť.
0: To je moc hezké. Takže Honzo, já díky moc za zavolání, měj se krásně, ať se ti daří v práci a užívej si samozřejmě písničky, které máš rád. A třeba jednou budeme hrát i píseň práce. Jsem zvědavá, jestli se toho některý z hudebních skladatelů nebo textařů chytí. Tak.
1: Třeba to dobře dopadne a budeme mít písničku pracovní, že jo?
0: Ano, teď jsme to tady takhle pěkně podsunuli a uvidíme, co se bude dít dál. Tak Honzo, měj se krásně, ať se daří a naslyšenou příště.
1: Děkuju, naslyšenou, neviděnou, ahoj.
0: Ahoj a teď už je tu Golčovanka.

0: Tak a pojďme hrát dál na Českém rozhlasu Vysočina. Teď podle Vítka Střebíče. Takže Vítku, je to na vás, komu zahrajeme. Dobrý podvečer.
1: Já vás zdravím všechny, samozřejmě. Dobrý den, dobrý večer. Zdravím ani paní Lidii. Písničku bych chtěl zahrát pro mou manželku, pro mou maminku, potom pro Kovajzrovi do Opatova, pro Svobodovi do Předína. No a pro všechny lidi, kterým nedá někdo zahrát, a pro mýho synka Vítečka, který má v pondělí svátek. Takže Vítečku, já tatínek ti přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho studijních úspěchů. Můžeme to pustit, ať to nezdržujeme. Děkuji mnohokrát, paní Lidie, naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se pěkně a vůbec vám oběma tedy k tomu svátku přeji hodně zdraví, ať se vám daří a pojďme na to, Vysočanka hraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Tak a pojďme hrát dál v našem pořadu Dechovky pro Vysočinu. A teď budeme hrát podle Luboše z Havlíčkova Brodu, který už má písničku připravenou, vybranou. Takže Luboši, povídejte, komu ji budeme posílat.
3: Dobrý podvečer. Tady Luboš, veteránista z Havlíčkova Brodu. Já bych chtěl nechat zahrát samozřejmě všem klukům veteránským, kterýma se scházíme, sjíždíme. Těm mým štěrem do nebíčka, nebudu to jmenovat, byli bychom tu dlouho. A ještě bych nechal zahrát děvčatům do Mendlový Vsi, paní Vítkový, Klofáčový, Hedě, paní Medový. A jestli jsem tam na někoho nějaký děvče zapomněl, tak je to i pro ní. Paní Lidie, písnička patří pro vás.
2: Já vám moc krát děkuji.
3: A hlavně písnička patří mojí manželce, která je mojí velikánskou oporou při mojí nemoci, která je momentálně Karlový studánce v Lázních. A dali bychom tam tu písničku paní Lidie, jak jsme se domluvili. To je její nejoblíbenější písnička. A ještě bych to poslal manželům Zeleným do Křenovic a teď do Habrku. Půjďte to tam, ať to nezdržujeme.
2: Dobře, zdravíme vaši ženu a přeji vám, ať jste zase brzy spolu. Mějte se krásně, ať se vám daří a pojďme na to. Tady je Vinohradská

0: to byla Vinohradská kapela na Českém rozhlasu Vysočina a je tu další písnička nebo směska, kterou jsme vybrali společně s paní Alenou z Vladislavy, kterou také vítám v našem pořadu. Přeji vám krásný sobotní podvečer a povězte komu.
1: Ano, zahrajeme. Dobrý večer. Alena z Vladislavy, všechny zdravím. A vzpomeneme v úterý našeho bratra Zdeňka Horkého z Vladislavy k jeho nedožitým 75. narozeninám. A vzpomínají sourozenci s rodinami a přáli bychom si, protože byl celý život dobrovolný hasič, tak nějakou písničku od hasičů.
0: Určitě zahrají Božejáci.
1: Moc vám děkuji, paní Lidie, a zdravím všechny a písnička je pro všechny.
0: Pani a děkuji Alena, moc. Vůbec neděkujte, rádo se stalo. Já děkuji za zavolání a mějte se
1: děkuji
0: krásně.
1: Moc.
0: Nemáte zač.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou a příjemný poslech.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, který vám hraje mezi 18. a 19. hodinou dechovky pro Vysočinu. A teď plním přání také Mílovi z Vilémovic, který se dovolal. Takže Mílo, je to teď na tobě, komu budeme hrát a co si vybral?
1: Ahoj, Lidušku, já tě taky zdravím. A vše vám přeju nakonec velice hezký sobotní na večer. Ráno to vypadalo hůř. Mm-hmm. Tak dneska mají svátek Toníci, taky já bych jim všem poslal z Vilémovic přání a nějakou hezkou písničku. Slyšel jsem, že jich máme jenom v našem kraji více jak 2600. Posílám to i do Leče nad Sázavou pro Tondu Bartuška, do Ostrova u Leče, Toníkovi Prosovi a do Olešní u Leče, Tondovi Radilovi. Tak Tondové, já vám všem přeju mnoho štěstí, hodně a hodně zdraví a stále dobrou náladu. Vybrali jsme s Liduškou písničku, která se jmenuje Klášteře Poutnickém a zahraje nám to Vlachovka. Písnička je pro všechny posluchače a Liduško samozřejmě i pro tebe. A někdy zase naslyšenou. Ahoj.
0: Já moc krát děkuji. Ahoj, měj se krásně a samozřejmě pojďme si to poslechnout.

mám tu také vaši písemnost. Dobrý den. Včera 12. června měla svátek paní Antonie Bočková z Dolního Města. Chtěli bychom jí popřát do nebíčka. Pořád na ní myslíme, děti a vnoučata i příbuzní. Měla ráda pod naší lípou. Děkuji, Karel Boček. Tak písnička už je připravená a hraje Galánečka.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a já plním další přání, také další vaši písemnost. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Babouků na první mé spatření pro pana Antonína Lorence z Markvartic k jeho svátku. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky ode všech, spokojenost, radost. To přejí vencovští. Přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina a písnička už je tu pro vás.

Mám tady další vaší písemnost, tak pojďme na to, prosím, zahrát nahoru na obláček panu Antonínovi Lankašovi z křídel písničku Na Strahově pod Petřínem klášter stojí. Tež zdravím pana Antonína Tomana z Rozsoch a všem posluchačům přeji hezký den. František Prášil. Tak, písnička už je připravená, Strahováček. A je tu Josef Zíma.

0: pojďme ještě na telefonát od paní Jarky z Lče nad Sázavou, kterou také vítám. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie, já vás zdravím. A prosím bych písničku pro paní Marii Valetovou do Lče nad Sázavou k jejím narozeninám, že jí přejem všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. A to jí přeje celá rodina, rodina Drnovcová a paní Helenka. A já vám za zahrání moc děkuji.
0: A taky Český rozhlas Vysočina se přidává ke gratulaci. Všechno nejlepší přejeme a písničku si pěkně užijte. Ano.
1: I pro vás písnička.
0: Děkuju moc, Jaru. I vy si ji užijte pěkně takhle při sobotě.
1: Děkuju moc, děkuju. Jsem hodná, nashledanou.
0: Já moc děkuji. Mějte se krásně, naslyšenou, a tady už jsou Jižani.

Tak to říkáte, byl to krásně strávený čas u dechovek. A ještě si dáme jednu. Prosím, zahrát k svátku pro švagra Antonína Malka. Všechno nejlepší přeje švagrová Laďka s rodinou. A chcete stavěli tesaři, není problém. A já se těším příště. Teď už Plzeňačka.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahalem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky Sonte, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Vysočina na začátku roku přišla o víc než 1000 obyvatel. V Itálii zemřel při nehodě motocyklu Čech, jeho spolujezdkyně je vážně zraněná. Kanoista Fuxa je opět evropským šampionem na kilometru, kajakář dostal na 500. Zítra ráno očekáváme převážně polojasno, přes den už oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet obyvatel Vysočiny klesl v letošním prvním čtvrtletí o zhruba 1000. Zemřelo více lidí, než se narodilo. Podle Českého statistického úřadu ke konci března žilo v kraji bezmála 515 tisíc lidí.
7: Za úbytek obyvatel na Vysočině může částečně i stěhování. Nejvíce migrace zasáhla Jihlavsko. Nejcitelněji se ale na počtu obyvatel podepsala přirozená výměna. Zatímco v prvním čtvrtletí na Vysočině zemřelo skoro 1500 lidí, dětí se narodilo jen zhruba 850. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: V italských Dolomitech dnes zemřel 38letý Čech poté, co s motocyklem narazil do svodidel. Informoval o tom místní deník Alto Adige. Spolujezdkyni převezl vrtulník do nemocnice v Bolzánu s vážným zraněním. Podle prvních informací nebyla v ohrožení života. Úmrtí českého občana potvrdilo České ministerstvo zahraničí. Generální konzulát v Miláně je v kontaktu s jeho rodinou a poskytuje jí konzulární asistenci. Pohřeb iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího začne v Teheránu 4. července. Potrvá 6 dnů, oznámila to iránská státní média. Chamenei zemřel ve věku 680 let při únorovém izraelsko-americkém útoku na Teherán. Tím Spojené státy a Izrael zahájili válku s Iránem. Agentura AFP připomněla, že celostátní pohřeb iránského duchovního vůdce začne v den, kdy Spojené státy americké slaví Den nezávislosti. Irán Chameneiho tělo uloží do hrobu v městě Mašhad, kde se narodil.
0: Sport.
6: Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku kilometrovou trať. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. A další zlatý medailista z olympiády v Paříži, kajakář Josef Dostal, triumfoval v Montemoru na 500, protože původně vítězný Polák Borucky byl diskvalifikovaný. Na kilometru skončil Dostal na 4. místě.
0: Počasí.
6: V noci bude polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme převážně oblačno s lokálními přeháňkami, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má mírný, během dne pak čerstvý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Nehoda dvou osobních aut překáží v Rantířovské ulici v Jihlavě. S opatrností tam ale projedete. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno. Starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a starojitelské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklatrupský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, co jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepčína zrál staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepčín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepčíně nebo národním Řepčíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak lisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni.
1: Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
2: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
1: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
2: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
1: Takže odrostlejší děti.
2: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
1: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že je nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
2: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
1: A komu za to vděčíme?
2: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stajového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stajovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce, s hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Čeme.
1: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
2: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situované rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
2: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
3: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu produkci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích. Vyšla dívka.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa právě z takzvaného kompozičního ohniska a my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak tkví v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je takový speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oľača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadných změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit. Ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace. Takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí, a je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tohle ta změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští. Odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo je

0: za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
1: My a oni.
0: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
2: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
0: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
3: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
0: Nově se liší podmínky pro žádání pobytu.
3: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba případ venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moct. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
0: Další ilustrace znemožnění rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
3: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihleti lidi nebudou moct ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
0: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
1: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Lucie Alálu pracovala v nevládných organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
4: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl, že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na

0: Český občany a občany Evropské unie.
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
0: Tak my jsme měli štěstí, že? Protože jsme sem přijeli dřív, než tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, kdy jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany a občany Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
2: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
3: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest neboli přišel svátek naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
4: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
4: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
5: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo?
5: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. Motto.
4: Motto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás opravdu důležité.
1: O.
4: Skvělý, jo.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 24 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionu. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu. Jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra taky na Rabí a Kašperku.
1: Sport.
0: O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až sedmé finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u Jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Kruta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800 a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 tisíc těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Ham United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Ham United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
2: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
3: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
2: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
3: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
2: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
3: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
2: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal a v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty asi 25 letý, protože jsem ho dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasom.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše. Nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aký ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starí lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v šestém finále Národní basketbalové ligy Nymburk vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko Pod okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potírko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? Víte, co to je rukopis, tak tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel. Mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.

0: Karle, ty odcházíš, jdi do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za nimi ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: já nemyslím,
3: takhle, já no myslím, jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no, jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
3: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko.
3: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece si nemyslíš, že... ženo má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
2: jo,
3: tady říkám.
2: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To to včera jsem byl.
3: No.
2: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku? No
2: já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
3: Ne,
2: Luďku, neblázni, no. Obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo. No.
3: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co?
2: No.
3: Já myslím asi takhle.
2: No.
3: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Tak. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Rikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo.
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských případů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je, ze stavby přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli můžu, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, pojď. Teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. Co bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch. Zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo. Holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít, ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili?
3: No,
2: ještě?
3: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní? Luděk.
3: Luděk.
2: Luděk.
3: No, no jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že jo? No, tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
2: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
2: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože... Ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prově, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo.
2: No jo, no.
3: No, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
2: Tohle, tě, no.
3: A potom vypadám jako nějaký takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo. Tak
3: já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bys si dal? Já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
3: proč, no tak...
2: tím je náš život doslova protkán, já bych...
3: Ne, to já si to umožním sám sobě.
2: Tak dobře.
3: Hrome!
2: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
3: Jo.
2: To jsem neznal, no a já myslím...
3: To ještě vodku mám.
2: To už vůbec ne.
3: Ne, tak vodks.
2: Silnej výraz od ks?
3: Od ks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák. A kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: café.
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano. Tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom tam moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silnej chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady před lima,
1: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělali jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně.
1: Ne.
0: Já už to mám, teďko už to, ne, ale řekni, jasně tě, páč, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku.
2: Já uklidni se, dítě,
1: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Z hotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z hotela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkaj, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Copak já to nespolkal.

0: no, vytratil.
1: Vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
2: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Nalež na to normálně. A takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No, jistě.
3: Jo, koukej se na mě, no. Já tě budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno, ale já už vím, jak to vyřeším, já vím, jak to vyřeším, ano, pryč odtud, pryč a pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici, ano, pro šibenici, všichni vás dám pověsit, jdeme taky, všichni dám pověsit a jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám a budu vás trasit.
4: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je má, už je má. Co? Ne, ujde, už je má. Už je mám, no, už jsem šťastný.
4: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
4: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
3: To si od mě stopne.
1: No, jasně.
4: Jiří Cízler.
5: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
4: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
6: Mohl.
4: Prosím.
6: Yeah.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900 tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera od večera od 5 hodin jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě, u mostu. Prostě máme takový míst víc. Když začíná léto, tak někteří kamarádi nás zvou k sobě jako by na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin,
1: další povídání.
0: No, ano. Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hráblo do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové tam, to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom, a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše stařenky ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vypráví, víte vy rád, anebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 1999, kdy jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních ve Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem nezastavený. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
0: Takže tam máte co říct, a toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je také velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční
1: linky. Děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
0: To byl pan Oline, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme si teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, i hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě směřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby přeskakovala. Ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tam to předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, ale dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím, že,
1: vlastně skoro,
0: bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, jako třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takovýho. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by třeba, s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak mu ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě chtěl.
0: To si můžeme říct mimo éter víc.
1: Jo.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No já jsem totiž právě, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, že vám dal to číslo mimo éter.
0: Počkám,
1: éter,
0: počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23 hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní úspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, vy jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No, děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju. Je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč? Nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? Komunikujete
1: moc? To nemám
0: moc?
1: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se. Hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jakože má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo,
0: a jestli co, třeba no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal i odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někdy to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o tom nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jakoby generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý, příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kdybyste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak jsem se zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, já jsem to slyšela. Tak takže ano. Právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, dobře. Já to často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, který poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokadle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník. A to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí. Myslím, že ze skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech 6. A hrozně si toho považuji, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kdo jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký. Takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takovej strašně vlídný hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou, ty její vyprávění a pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena, takže jsem fakt jako hezky psala a byl nemocný, takže byl doma a právě mě o tom je tak důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole časopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A ty tyhle ty vyprávění teda z toho i o svým otci, o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný vypravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli ze svýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tak tyhle ty lidi, který jsem měla ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená, ona k porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takový ten, ta její noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Jenom, že on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vytrávením, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystějí, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav, Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsou fejteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravičkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Ostrovačicemi. Za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehda já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tehdy krásného psa, irského setra, holka, jmenovala se Nela. Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedu živě představit. Mám jak tu srnečku, tu Fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si toho to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda oceňuji, že máte taky památku ve formě fotografie, protože to je cenné.
1: A teď jako z pozdější doby

0: sözümü nimesi mamur ne znamik. Are kamaradu ušmeni. A jednu dobu se ne vince dobreho kamarada imenem Oldřich. Už je na hoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
1: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
0: Duchem. Mm-hmm. Tak jako celkově, ale tak jak, myslíte, ten recesista, jo, bohem?
1: Ano.
0: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
1: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
0: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek, hospodě a tak dále. A my jsme, ty šachy jsme hráli s Oldou třeba i u vody, na dece jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy spolu a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a prostě mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad, tak jsme šli z lesa, přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky a najednou on se zastavil Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídala, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
1: No.
0: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrknou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
1: No, o Tramtári a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste si spolu uměli povídat a zároveň si hrát se slovy a nápady a taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si toho řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
0: Přeji všem dobrou noc.
1: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřený v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona mě vykladala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou a ještě měla 2 bratry mamka. No ale ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila, vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to by se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ji tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladil a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaille, jsme hledali hrob A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusi a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu, jako někteří, jo. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Italii. A ti Italie říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam bylo. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říká, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, Copacabana, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší no, samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něj chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt, tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mamka mě říká, vypusleš, já nevím, teda jestli chodíš za mnou, nebo jestli chodíš za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět a ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete? Chcete kafe? Mám vám koupit kafe? A ona, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu. A chodí hlavně po bytě. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom nás to voláš. No ano. A tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme. Teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
1: Jo, ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
0: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničku od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní... No, teď Marie. Mi to vypadlo. Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci? Co máte?
1: No, vyprávění. Kdo nejvíc vyprávěl? Už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába. Ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peš. To se tak chodívalo. Když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých. Takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedním starý, tak jsme jí říkali babička Pokorná. Ona tehda už byla stará přes 80 let. Já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy. A strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedralo, protože ona vždycky vyprávěla. Vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. A takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnicí hraběnce zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už mělo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo. Ale i to mělo nějakou chybu, to třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: Růžový.
1: Není, ho nic jsem spálila.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se taky lidé schází na tu stejnou aktivitu
1: v celém
0: Česku, ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se oškubali ty husy, nechalo se to peří vysušit, že jo, A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to dralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy drálo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá ano, i u nás běžně, ano. Takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobré večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli čvobrda, to bylo moc prima, protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon, vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Toho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával na řadě. On řekl, teď mě podej šroubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. hoře.
0: No. No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, pod kterýma paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to se to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holka. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínu, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková trouba a když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jo, ani borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající, to bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak když spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když viděl šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu, a já se vždycky zeptám děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já něco a počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře.
1: Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím. Vol.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma, o čem si nejraději povídáte a s kým, nebo povídali. Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: To jsme si na vás, milí posluchači, připravili. My jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. A to znamená, že si takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dies a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne, ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrý vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám. A já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. Ale já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všechny, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to se úplně se jich divím, jo, že takhle to zvládáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si tím dělám trošku legraci a budím to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, to asi cítíte ve vlastně, že jsem starší člověk.
0: Tak vy hlavně, jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho. No. Jsou sladká, suchá vína. Možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu. Mám trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám se, nechci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Teď každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozděluje víno ten rok byl jinačí, ten rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom vy se zabavíte o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. Nevadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže by bylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo zpívat, lehli jsme si na zem,

0: se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
1: Ale vy teda, Aleši, zníte mlaději asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité.
0: No a,
1: no a víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět. Takže proto v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá, Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
0: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
1: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
0: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
1: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to buenos noches. No, tak
0: fajn. Buenos noches, señora, buenos noches.
1: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tady je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte si dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Loučí se Jarka Barboříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
2: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
2: Co je dneska v televize?
1: No, veselohra.
2: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
2: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
2: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
2: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
2: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
2: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
1: No včera, teď to nejde.
2: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, taky tam dávaj

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečna Violka Drobná!
4: Dobrý den.
5: Děčí to, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
5: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje... Moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvil. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
4: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl 2x.
6: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Ano.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To jsem navěděl.
5: Co chceš dělat, droha?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
4: Ty můj.
5: Ty jako víš, mě sebe krajta ty grovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
6: Prosím.
4: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu buchty, milou.
5: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
4: Ach, ty můj.
5: Ach, ty moje.
4: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
5: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo
7: jindy. Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvílce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: třeba dnes.
1: Hokynářka s pohrabáčem rozpálená desnic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvízka schránky, pohrabáčem Matinka. Dvízka

vlítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit. Dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ono je taky blbost neplnit plán.
6: Haló, mohla bych prosím hovořit s paní Kahounovou?
5: No jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit? Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano, na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit? No, promiň, slabý 2 hodinky, ale... Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
6: Má, dono, má. Kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
6: Hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
7: No, co už je.

0: srdce mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchvívá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak to byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbytá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám chybí.
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák s umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
5: Ty, táto, není to on? Přelouť. Přelouť. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouť.
6: Ty, ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to? Ne, já nechci, aby umřel. Ne.
3: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně. Že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakému třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirchley. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala. I když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normální rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 roky ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastupovaly ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: zatracená.
3: Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
4: Jiný chodí taky do divadla a nedělají z toho takovejhle problém.
3: No jo, nedělají problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej, nehejte.
4: Já čekám, co dělám? Au. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: Nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Karinku, teď je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to ti udělá dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda ale opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? No. Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Je skoro osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, vy to jde. Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádným případě, miláčku.
4: Tak. Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrý bac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To
4: do ruky.
3: Je, no to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jsi z té ruky dal někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď no, tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic,
3: neděje?
4: Je sem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tady
3: vidíš.
4: Je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste.
4: Co?
3: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude...

0: diváka.
1: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.